OK, OK. Moje jméno je Sazga. Zdravím Radio Spin. Shoutout to Eltot Beats. Total. Připrav se, bratře, je rok 2026. Dlouho jsem

vinice. Vždycky jsem měl hranice, nemusel čekat v panice na policejní stanici, ani se stresovat, jestli mě nezastaví celníci. Vyměníme si posty, dneska jste moji hosti. City ledovej nevěří, takže jdete do sitosti. Etablovaný smrt, začarovaný kruh. Tohle bude můj rok, vidíme až za rok. Říkáme pravdu, pravdu, ale ne úplně, úplně. Vylezem ven, až bude úplně, máme to celý, ty máš jen úlomek jediný, tady máme tu úroveň. Žádný slevy, kompromisy, zapomínaj na to, jak to bylo. Ferragamo, Ferragamo, mý srdce píše samo, nejsem

0: velice s tou nejlepší flotterou můžeš najít českém jazyce. Přístupy, postupy, tu budou bořit tradice. Hranice, hranice, vždycky jsem měl hranice. Nemusel čekat v panice na policejní stanici. Ani se stresovat, jestli mě nezastaví. Připrav se, bratře, je rok 2026. Dlouho jsem čekal na věc, která právě stane se. Nahrál jsem tracky, co teď odjebovám palice. S tou nejlepší flotterou můžeš najít českém jazyce. Hranice, hranice, nevím, co jsou hranice. Věř mi, že moje ambice nekončí zde v republice. Až zapadne to do sebe jako šrouby a matice, vystřelí má hudba rovnou do nejvyšší pozice.
1: Tohle byl Sazga v pořadu Československý underground. Chceš

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: Na jaký hlášky vašich babiček si pamatujete vy?
1: Těma babičkama, tyjo, mám nejvíc zafixovanou větu v hlavě. A to je ta, když jsem se stavoval k babičce na oběd. Od toho stolu se nehneš, dokud to nesníš.
0: Yes, tak tohle to říkala i moje. Kámo, možná kdybych ji tehdy poslouchal, tak bych teď neměl 20 kilo z postelí, že?
2: Prosím tě, když jsem byl mladý, mladěnkej a jezdil jsem vždycky na techno, na party, tak babička jak to četla, že je to party, a bylo to jenom party, říkala, ty zase jedeš na tu svoji technopartu.
0: To je prostě tak krásně babičkovský, tyhle špatný anglikanizmy.
3: Ještě když jsem chodil na základní školu, tak moje babička mě budila s tím, že odkryla mi deku a pošeptala, hola, hola, škola volá.
0: Já, teď mám flashbacky, kámo, to je fakt hrozný budění. Ale super point měl i Jakub.
4: Hele, úplně všechny nášky babičky jsem nesnášel. Babička mě prudila se vším možným, ale postupem času, jak stárnu, tak musím říct, že babička měla ve všem naprostou pravdu.
0: Podepisuju všechno, co si řekl. Shoutout všem babičkám. Nezapomeň je i za mě pozdravit a taky jim vzkázat, že se slyšíme zase v pondělí o 6. Tak čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

5 hodin 55 minut, máme tady pondělíčko, pondělí 21. září, svátek má dneska Matouš, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý pondělní ráno. Good morning. Já doufám, že jste si užili víkend a hnedka mám pro tebe takhle z první dobrý jednu dobrou zprávu, protože tenhle ten víkend, co je před náma, tak je prodloužený, takže máme před sebou krásný 3 dny volna. No a my se jdeme teda podívat na to, co nás čeká v pondělním Spin ránu. Budeme tady mít takovou menší drbárnu, protože na repový scéně se udála svatba, rozebereme spolu taky auta a taky se podíváme na ceny benzínu a nafty, protože co si budeme povídat, to už je velký průšvih. Čeká nás taky pravda nebo lež a možná dorazí taky týpek, který tady minulý týden nechal Lukášovi nebo malýmu Lukášovi skateboard. Takže pondělí bude značně nabitý, ale než s ním začneme, tak se podíváme taky na to, co nás čeká venku. A musím říct, že to nebude úplně žádná hitparáda. Aktuálně by mělo být po většině republiky polojasno až zataženo teploty kolem 10 stupňů Celsia. Je to už docela znát ten podzimní, takový ten podzimní mood, ten podzimní vibe, takže určitě počítej s tím, že je třeba se trošičku jako víc nabalit. Jinak v tuhleto chvíli by mělo pršet v Liberci, v Trutnově a taky v Ostravě. Odpoledne počítej s tím, že by mělo pršet po většině severu po České republiky, možná místama i na jihu, jinak teploty by měly být kolem 15 stupňů Celsia. No a večer počítej s deštěma po celý České republice, takže takhle bude vypadat pondělí, no a my začínáme Spin ráno s Domem. Slovinga.

6 hodin, 6 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou, je dál taky domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávu. Asi už tě taky pravděpodobně nebaví tankovat plnou za 3 litry, někdo možná i za 5 litrů, kamionáci samozřejmě třeba i za 10, hele, kdo ví, je to crazy. Tak jsem zvědavý, jak to bude za pár dní, protože vláda se prej rozhodla v závorce konečně, že to zastropuje. Konkrétní kroky zatím nevíme, jenom to prostě oznámili, že tenhle ten krok teda jako udělají, ale my vlastně ani nevíme, na kolika korunách se ten litr pohonej hmot zastropuje, protože jestli teďka litr nafty stojí padé a litr benzínu 46 a oni to zastropují na 45 a 49 korunách, no tak si pravděpodobně moc nepomůžeme, že jo? Ale musím říct, že doufám, že až v pátek pojedu tankovat za 5 kilo, ostatně jako vždycky, tak snad dojedu dál než z práce domů. Každopádně, jestli taky uvidíme, jestli to ta vláda zvládne takhle rychle, že jo? Protože víme přece jenom, kolik nám toho naslibovali a ve finále z toho většinou, nebo ve většině případů bylo pěkný prd.

0: minut, no a to znamená, že právě v tuto chvíli startuje pondělní poznávačka. V pondělní poznávačce bych chtěl, aby si se mnou trošičku zaspomínal na jeden poměrně starý film, no a věřím tomu, že se tady najde někdy, kdo ho bude znát, protože se tam objevuje, no prostě objevují se tam legendy. Tak pojďme se podívat na první ukázku, která by ti mohla napovědět, o který film tady dneska v poznávačce budeš hádat.
1: Primalak a žlutá střecha, takovou jsem chtěl.
2: Takže vám vyhovuje.
1: Jasně.
2: No jo, šéf taky říkal, dejte jim, co chtějí.
0: Jestli tě podle první ukázky napadá, co by to asi tak mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy už od teďka. Buď to pomocí našeho telefonního čísla, který je 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, co by se v té poznávačce dneska asi tak mohlo skrývat, tak určitě vydrž zhruba tak 3 minutky, protože za 3 minutky tady pošlu do světa další dvě ukázky.
3: Take off the fufu. Take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricated dreams and the microwave memes.

0: Pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který dneska hrát jeden poměrně starý film, takže je to taková lehká dávka nostalgie, ale zase na druhou stranu si troufnu říct, že kdo už tuhle tu chvíli tušíte, tak taková hezká dávka nostalgie. My jsme se tady pustili spolu pár minut zpátky jednu ukázku, tak pojďme si ji spolu připomenout.
1: Primalak a žlutá střecha, takovou jsem chtěl.
2: Takže vám vyhovuje.
1: Jasně.
2: No jo, šéf taky říkal, dejte jim, co chtějí.
0: No a my se jdeme spolu podívat na to, jak jste zatím typovali. Začneme dneska ráno u Matouše.
3: Není to kouř?
0: Kouř to Matouši bohužel není. Nicméně sliboval jsem ti, že tady mám ještě další dvě ukázky, tak pojďme se na ně spolu pro tuto chvíli podívat.
4: Radši se budem přetlačovat.
1: Ne.
4: Bojíš se, že jsem silnější?
1: No, hlavně v pase.
0: No a jestli máš ještě nějakou chuť na ukázku, tak ji určitě můžu vyplnit, protože tady je.
1: Co to provádíš?
4: Preventivní zákrok.
1: Co?
4: Rád bych, aby spláchnul z buky dřív, než rozhodneme, či je.
1: Já měl zrovna podobnej sen o tobě.
0: Já si myslím, že tam zazněly poměrně zásadní věci, které v tom filmu zaznívaly určitě vlastně jako tak, jak je známe. Takže já si myslím, že kdo víte, o který film by mohlo tady se jednat dneska v poznávačce, tak určitě můžete posílat svoje tipy dál, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, no a my bychom se to tady měli spolu zhruba tak za 3 minutky rozluštit. Mám.

být pyšná. Podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

pyšná. Podívej, všechno nám vyšlo. Spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Ocho synko, běžím jak dingo. Z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Tři minutky utekly jako voda, no a my se vracíme k pondělní poznávačce tady na Radio Spin, ve který hádáte dneska jeden poměrně starý film, ale na druhou stranu si troufnu říct, že film, který ve vás vyvolal obrovskou dávku nostalgie. Pojďme se spolu podívat na ukázky, které tady zazněly pár minut zpátky.
1: Radši se budem přetlačovat.
2: Ne.
1: Bojíš se, že jsem silnější?
2: Hlavně v pase.
0: Tak pokud bychom se tady takhle dohadovali s Krištofem, tak si myslím, že by to vypadalo nějak podobně. Pojďme ještě na tu druhou ukázku.
3: To doprovádíš.
1: Preventivní zákrok.
3: Co?
1: Rád bych, aby spláchnul z buky dřív, než rozhodneme, či je.
3: Já měl zrovna podobnej senotově.
0: Já si myslím, že jestli je něco, co si potřeboval o tom filmu vědět, tak se to objevilo vlastně v tady těch dvou ukázkách, protože hele, silnější, slabší, bugy. Já si myslím, že více si potřeba nebylo, takže pojďme se podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly, a začneme u Štrůdlika.
4: Je to určitě Bud Spencer a Terence Hill a myslím si, že to je film Jestli se rozlobíme, budeme zlí.
0: Jestli se rozlobíme, budeme zlí. To jsem tady zaslech taky od Zachyho.
5: Dobré ráno, Dome. Tak prosím tě, jestli se rozlobíme, budeme zlí. Červená dunovka se žlutou střechou. Spencer a Terence Hill. Úplně film mýho dětství. Hezký den, čau Zachy.
0: Dál tady stejný film typoval taky Fugas.
6: Bud Spencer, Terence Hill. Jestli se rozlobíme, budeme zlí. Dobré ráno všem, čau Fugas.
0: Hezký ráno i tobě, Fugas, jedeme taky za Kouřasem.
7: Ahoj, tady Kouřas, tak poznávačka je Když se rozlobíme, budeme zlí. Miluju ten film.
8: Díky, ahoj, hezký ráno.
0: A v neposlední řadě se dneska ozval taky Viktor.
9: Myslím, že Bud Spencer, Terence Hill, Jestli se rozlobíme, budeme zlí.
0: No a já už vás nebudu dlouho napínat, protože opravdu to dneska byl film Jestli se rozlobíme, budeme zlí. A musím říct, že ta znělka k tomu filmu... Come with me for fun in my baggage. Ta je naprosto famózní, jakože jestli chceš po ráno fakt jako nějakou hezkou, pěknou vibovačku, tak je to přesně tahle věc. A já zkusím ukecat Romana, aby nám jí dal do playlistu, protože tohle to je věc, která prostě neumrzí, neurazí a je to věc, kterou vlastně můžeš podle mě slyšet každý den. No tak děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. Samozřejmě pro vás budu mít taky hádanku Celebrity Voice Lab, a to už zhruba tak za 20 minut. Tak zůstaňte dál u Rádia Spin. Rock, rock, rock.

Radio Spin Dom a taky Spin Ráno, máme 6 hodin a 24 minut k tomu, no a my se jdeme podívat na další zprávu, protože hele, já nevím jak tobě, ale někomu se občas stane, že když prostě parkuje, tak je hlava malinko rychlejší než tělo, ne? Takže třeba dřív pustí spojku, než se vypne motor a prostě to auto tak jako logicky trošku poposkočí dopředu. Jenže jedna babička v Polsku, tak ta poposkočila docela dost, nebo poposkočila. Ona regulérně popojela. A to o dost velký kousek, protože ona popojela přes půlku parkoviště, ale ne, že by jela rovně. Ona prostě zběsile v tom šoku začala točit volantem a po svý cestě vzala další 6 aut. A upřímně musím říct, že to videjko vypadá fakt jako vtipně, jo? Jak ta bába prostě projede to parkoviště, lítá tam ze strany na stranu jak motorová myš, ale hele, koukat úplně na video je super. Ale koukat se in real life na to, jak ti prostě bába se svojí prostě jako starou fámkou bere i tvoji káru. Já nevím, já musím říct, že bába nebába, asi bych jí prostě vytáhnul z okna, vzal zuby a hodil do kanálu, nebo nevím, co by dělal, ale prostě musím říct, že některý lidi už prostě jako do auta fakt jako evidentně nepatří. Radio Spin? Jedeme.

0: Tak si tady na chvilku na Radio Spin ještě odskočíme od tam, a to konkrétně na kola, protože máme pro tebe tady na Radio Spin tenhle ten týden jednu fakt jako, musím říct, hrozně hezkou soutěž, protože je to jako velký, je to drahý, takže rozhodně teďka doporučuji nastražit uši a dát volumy doprava. Máme pro tebe totiž záplavu bikepassu a food karet do trail areálu na Klínovci. No a co pro to musíš udělat? Hele, stačí ti poslouchat Radio Spin. To je takový základ každý soutěže, ne? Protože prostě jak by si jinak o té soutěži věděl, že jo? Takže poslouchej, co dál. Jakmile zazvoní soutěžní zvuk, a to je cinkající zvonek kola, tak posloucháš, kolik písniček se po něm ozve. No a ve chvíli, kdy zazní ten další, a to ukončující soutěž zvuk, což je opět zvonek kola, no tak potom voláš na 210 32 30 30 a dáváš vědět, kolik songů mezi těma zvukama zaznělo. Takhle jednoduchý to je, hele. Ve chvíli, kdy se dovoláš třetí, tak prostě ten bike pass je absolutně tvůj. No ale ještě mám pro tebe jeden takový dodatek, jo, protože to není všechno, hele. Ve chvíli, kdy mezi tím zazní taky náš jako milovaný song od PSH, já to říkal, tak ve chvíli, kdy tam zazní tato věc, tak pro tebe ten na Radio Spin, krom toho bike passu, máme taky navíc food kartu, takže naprosto hele perfektní, prostě projedeš se, nažereš se, no a víc prostě samozřejmě od toho života nepotřebuješ, že jo, než prostě zábavu a jídlo, takže takovýhle my tady na rádiu jsme, takže rozhodně doporučuji poslouchat Radio Spin, protože nikdy nevíš, kdy tady tyhle ty věci můžou zaznít. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech a tam musím říct, že se nic moc v tuhleto chvíli neděje. Jediný zdržení nabereš na příjezdu do Liberce s obou stran po rychlostce. Není to úplně nic jako světoborného, jo, ale tak jako ústří provoz tam v tuhleto chvíli je, takže tam počítej s menším zdržením. Se zdržením počítej taky na příjezdu do Brna po 52, takže ze spoda, protože tam se bourá, tam se to začíná poměrně dost štosovat, takže tam určitě nějaký minutky navíc nabereš. No a když se podíváme na dálnici pro tuhle tu chvíli, tak ani tady to nevypadá v tuhle tu chvíli špatně. Jinak jediný, kde si postojíš, tak taky příjezd do Prahy po D8, nebo třeba taky příjezd do Prahy po D5. No a Praha samotná aktuálně hlásí lehký zdržení v Olešovičkách, to je ranní klasika, stejně taky ranní klasika zdržení taky na Štěrbovský spojce. Jinak ani Praha aktuálně nevypadá špatně a hlavně, co tak koukám na Google mapy, tak Praha by měla být v tuhle tu chvíli bez crashů. Každopádně, pokud se Google mapy mýlej, anebo tam nic takového není a ty po cestě na něco narazíš, tak určitě dávej vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na změnu. Už

0: Celebrity Voice Friend.
1: 6 hodin a 37 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin a taky Spin ráno s Domem, ve kterým právě teď startuje hádanka Celebrity Voice Flip. Pravděpodobně asi znáš princip této hádanky, ale přece jenom, jestli tady máme u Rádia Spin někoho novýho, tak připomenu pravidla a je to naprosto jednoduchý. Dostaneš ode mě teďka do éteru zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, no a ty tady po celou dobu této hádanky hádáš, kdo by to asi tak mohl být. Víc myslím, že není potřeba vysvětlovat, protože je to naprosto jednoduchá věc, i když teda na první dobrou takhle podle pravidel, ono už to ve finále zas tak jednoduchý nebude. Tak pojďme si ten dnešní Celebrity Voice Flip pustit. Jestli tě napadá podle první dobrý, kdo by se mohl za tímhletím zamoteným hlasem skrývat, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30, nebude naší mobilní apky Rádia Spin. No a co ti můžu napovědět k tomu, tak je třeba to, že dneska tady hádáš jednou českýho zpěváka / herce. Víc ti ale neprozradím, protože pak už bys to měl hele hezky pěkně naservírovaný na první dobrou a to já samozřejmě nechci, takže trošičku pojď nad tím teďka během následujících 3 minut zapřemýšlet a dávej mi vědět.
0: Nebo mobilní apka

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který dneska hádáš, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu připomenout. Jak jsem říkal pár minut zpátky, tak dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka, pomlčka herce. Víc jsem ti tomu zatím neprozradil, tak se jdeme podívat na jeden tip, který tady dneska nechal zatím Lukáš.
1: Za mě to by mohlo být třeba Miraj.
0: Miraj to dneska ráno bohužel není. Ale Lukáši, neboj se, nic ještě není ztracenýho, protože klidně můžeš cinknout znova, protože já ti jdu teďka napovědět něco víc. Dnešní zpěvák, potažmo herec, má za sebou poměrně velkou pěveckou kariéru. Pokud se nepletu, tak před sebou má koncert v O2 Areně, ne v O2 Univerzu, ale do toho ti můžu říct, že třeba má za sebou jeden poměrně známý single, a to třeba Marie. Víc si myslím, že třeba jako ti zatím v tuto chvíli nic moc asi neřekne, ale ještě ti můžu prozradit, že se objevil třeba ve filmech Tři bratři anebo Tajemství staré bambitky. To si myslím, že už je taková docela zásadní nápověda, takže jestli ti napadá, kdo by to asi tak mohl být, tak určitě posílej dál svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. No a já ti ještě jednou ten jeho zamotaný hlas budu připomenout.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Celebrity Voice Flip.
1: 6 hodin 46 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tobou, dál taky je domno a my se společně blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, kum patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak já jsem napovídal, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka a herce. Ve zpěvecké kariéře ho v tuhle chvíli čeká O2 Univerzum a má za sebou třeba taky písničku Marie. No a krom toho jsem ti říkal, že si taky zahrál v pohádkách, a to konkrétně třeba v pohádce Tři bratři, a nebo třeba taky Tajemství staré Bambitky. Víc už jsem ti nenapovídal, protože si myslím, že teď už je to víc než jistý, tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady během předchozích minut padaly. Tak štrudle, pivé Terenzil. A to je špatný štrudl, ale nevadí, štrudl typoval Tomáše Kluse, jdeme se podívat taky za Michalem.
2: Celebrity Voice bude určitě Tomáš Klus, když už měl ty nápovědy.
1: A jdeme se podívat taky za Romanem.
3: To je Tomáš Klus.
1: No a já si myslím, že dneska ráno víc potřeba není, protože opravdu to byl Tomáš Klus. Štrudle, kam ty jsi se mi vytratil, čověče, ale nevadí, ale vím, že jsem ti tady někde měl. Každopádně děkuju všem za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a samozřejmě, že obě dvě hádanky tady pro vás budu mít zase zítra a spoustu dalších hádanek pro vás mám dneska ráno taky připravených dál, tak zůstaňte dál u Rádia Spin.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno na Rádiu Spin.

Tak trošku doufám, že se tady na rádiu Spin najde někdo, kdo si pamatuje, za mě musím říct, naprosto perfektní film, který si myslím, že muselo vidět spoustu z vás, protože hele, ten film je o robotech, ale ne úplně jen tak, jako že by se jmenoval Roboti. Tohle je film, který se jmenuje Ocelová pěst. No a Ocelová pěst je o tom, že se prostě najde týpek, který dělá takový jako, řekněme, tak lehce nelegální zápasy s robotama a potom vlastně přijde do nějakého legálna, ale to je jedno. On se najde robota, který vlastně ho stíní a ten týpek vlastně jako bojuje in real life, akorát prostě jako má za sebe postavičku. No a takovýhle robotí zápasy, tak ty už jsou v tuto chvíli vlastně na světě, což jim přijde vlastně naprosto perfektní, protože jako jestli je něco, co chceš vidět a jestli chceš prostě vidět, jak lítá kov, lítají šrouby a to, tak se zajít do Číny, protože právě tam tyhle ty brutální, fascinující zápasy se s robotama odstartovali, takže rozhodně doporučuji si dát takovou jako ocelovou cestu in real life a pokud máš možnost jít do Číny, tak jeď a koukni se na to, protože věřím tomu, že tohle to bude naprosto famózní zážitek. No a apeluju tak jako trošičku na takový ty velký organizace, co u sebe máme, ať už to je Octagon, ať už je to Clash nebo něco jiného, ale pojďte prostě na dohromady nějaký robotí zápasy, protože věřím tomu, že tohle to by ty lidi přitáhlo a beru si z toho 40% za to, že jsem vám to poradil, abych byl tak jako hodnej.

0: Pondělíčko pondělí, 21. září, svátek slaví Matouš, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my za sebou v tuhleto chvíli máme první hodinku dnešního spindrána, ve který jsme tou probrali opravdu spoustu. Hele, pár minut zpátky jsme spolu narazili na robotní zápasy, měli jsme tady poznávačku, ve který jsme zazpomínali na film Jestli se rozlobíme, budeme zlí. No a taky jsme probrali nějaký ty auta a tak dál, takže auta spolu budeme probírat i dál, takže určitě vydržel u rádia Spin. No a samozřejmě jsem ti taky dal takový rychlej recap toho, nebo respektive takovou nápovědu na to, jak tady na rádiu Spin tenhle ten týden hrát o bike pasy a food karty do trail areálu na Klínovci. Takže věřím tomu, že jste to pochytili. Jestli ne, tak určitě poslouchejte rádio Spin dál, protože hele, nikdy nevíš, kdy ti to tady může kdo napráskat, napovědět, anebo kdy už ta hra konečně taky začne. My se jdeme spolu podívat taky na to, co nás čeká dneska. A venku jenom tak pro připomínku, aktuálně by tam mělo být zhruba tak nějakých 10-12 stupňů Celsia, víceméně po celé České republice. Počítej s tím, že v tuhle chvíli by mělo být polojasno a zataženo, a po zbytek nepočítej s tím, že by mělo být polojasno a zataženo dál, s tím, že by mělo dneska i sprchnout. A to konkrétně na severu Čech, takže Ústí, Liberec, Trutnov, svým způsobem i Mladá Boleslav a Hradec, takže i tam počítej s tím, že by dneska mělo sprchnout, a dál se dešť potáhne taky na východ. Večeru počítej s tím, že k večeru už by mělo pršet víceméně po celé České republice. Takže takhle bude vypadat pondělí 21. září. Tady Rádio Spin a dom.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

7 minut po 7 ráno, teda posloucháš Radio Spin s tebou dál taky domno a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávu. Já jsem tady zhruba tak před hodinkou sliboval, že si tady dáme takovou malou drbárnu, protože já jsem sobotu otevřel Instač a koukám, že moje bývalá kolegyně byla na svatbě. Potom jsem tam viděl tak nějaký solíčka od bývalýho kolegy, který byl na svatbě, mezi něma ještě další, si říkám, jo. Asi se někdo z kanclu prostě pravděpodobně žení nebo vdává a mě prostě ty smrdi ani nepoznali. Hele, mě to vždycky tak jako trošičku píchne u srdíčka, víš, že prostě znáš ty lidi, nikdo tě nepozve, nikdo ti nechce dát jídlo nebo pití zadarmo, ale zase na druhou stranu si říkám, jasně, tak proč taky už tam 2 roky nejsem, že jo, vlastně ve chvíli, kdy náš výpověď, tak automaticky nejseš kamarád. Nicméně jsem se pídil o tom, kdo teda by to asi tak mohl být a pak jsem viděl ve svatebních šatech moji bývalou kolegyni Janu. A tak jsem si říkal, že jako koho si teda bere, protože jsem byl zvědavý prostě automaticky. No a najednou na mě na Demek vyskočil příspěvek o tom, že si Bulhar vzal svoji přítelkyni Janu. A bráško, kruk se v tu chvíli uzavřel, protože to opravdu byla ona. Zlatý desky, zlatý zub, Matěj Kratel, zlatý klub. Takže jedno velký wow, držím oběma palce, ať to prostě vydrží co nejdýl. Máte za sebou nejkrásnější den prostě svýho života, takže doufám, že to bude ten jediný nejkrásnější den života. A musím říct, že mi přijde vlastně naprosto neuvěřitelný to, jak ten svět je prostě malý, protože bych fakt nikdy nečekal, že Bulhar si vezme moji bývalou kolegyni Janu. To je crazy, bráško.

Kdo? My tady spolu na Rádiu Spin dneska budeme řešit auta, ale hele, my už jsme se tady o tom tak jako trošičku bavili, ale měli jsme tady v poznávačce jeden film, ten se jmenoval Jestli se rozlobíme, budeme zlí. To je samozřejmě o autě, že jo, je to takový ten hlavní prvek. Potom jsme se tady bavili o bábě, která zbourala polovinu parkoviště s autem. No a mám tady ještě jednu takovou zprávu, než se dostaneme k tomu jádru pudla, jo, protože hele, určitě si vybavíš asistenta, co mají nový auta, a jde o to, že když jsi unavený a padají ti oči, tak ti prostě v toho vyhodí takovou notifikaci, že by si měl zastavit a dát si chvilku odřízení pauzu. No tak jedno takový nový auto si koupil týpek z Japonska. Jenže, jak mají Japonci prostě jakový ty menší oči, tak to auto prostě vyhodnotilo, že je týpek unavený a prakticky od té doby, co do té káry nased, to na ní řvalo, že má prostě zastavit. No, ne všichni asistenti jsou prostě dobře dokonalí a dotažený prostě do konce, ale tady výrobce poměrně hodně šlápnou vedle. Musím teda říct, že chudá kluk, protože ve chvíli, kdy si koupil nový auto, tak ho musel asi pravděpodobně z doma prodat, protože nevím, co v takovéhle situaci musíš jinýho udělat. Ba, ba, ba.

0: Myslím si, že je to tak přesně týden zpátky, co jsme tady na Rádiu Spin měli spolu téma, a sice to, že máme týden do Vánoc, nebo kecám týden, 100 dní do Vánoc. No a po těch 100 dnech, co jsme tady řešili, tak se ozval Lukáš s tím, že by si přál od Ježíška k Vánocům skateboard.
1: Já jsem k Vánocům moc rád skateboard.
0: Už jsi na nějakým jezdil?
1: Jo, jezdil, já se umím skateboardu, ale počul mi ho kámoši.
0: No a zhruba tak hodinku potom, co se mi ozval Lukáš, tak se mi ozval taky Indra.
2: Ahoj, zpráva pro Lukáše, jelikož přání se mají plnit nejenom o Vánocích, takže pokud na sebe získáme kontakt, jeden skateboard bych pro tebe měl, tak máš radost.
0: No a Jindra samozřejmě svůj slib dodržel, ve čtvrtek cinknul, my jsme cinkli taky Lukášovi, samozřejmě Jindra Lukášovi řekl, že pro ní ten skateboard má. No aby se ten kruh uzavřel, tak jsme se s Jindrou potom mimo éter ještě domluvili, že nám ten skateboard přinesete, že jak ten skateboard vypadá a jak to vlastně Jindru vůbec napadlo, to si řekneme za pár minut.

0: Tak jo, pár minut zpátky jsem vám tady otevřel příběh, který se tady stal minulý týden, že Lukáš si přál k Vánocům skateboard a Jindra, který pravidelně poslouchá Radio Spin, tak mu vlastně docvaklo, že má jeden takový skate hezky pěkně ve sklepě, až by Lukášovi mohl dát. No a Jindra už je tady se mnou ve studiu. Jindro, čau.
1: Jo, ahoj.
0: Čau, čau. Když tak si dej mikrofon jenom trošičku blíž k puse. Řekni mi, Jindro, hele, jak tě vlastně napadlo, že bys mohl takhle Lukášovi dát ten skateboard, protože ale ty jsi říkal, že jsi na ně nějakou dobu jezdil, nebo chvilinku teda.
1: Já, ale... já jsem se tenkrát loupil na dovolenou a jezdil jsem na ně týden, od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl a proč někomu neudělat radost.
0: Těma, to je naprosto, naprosto boží, ale jaký jsi z toho měl pocit, když jsi slyšel Lukáše, jakou má z toho radost?
1: Hele, byl jsem nadšenej ve finále. Jako malí děti jsme chtěli skateboard a v té době to byl problém sehnat, takže když je takhle možnost, proč ne?
0: No jasně, ale já si myslím, že Lukáš samozřejmě radost měl a radost ještě pořád má, takže Lukáši, jednou skate tady pro tebe máme, určitě ti ho pošleme. No a Jindro, já jsem teda hrozně moc rád, že jsi fakt jako dodržel ten slib, že jsi za mnou dorazil, že jsi ten skateboard prostě přivez. A řekni mi, odkud jsi ho přivez? Ty jsi říkal, že jsi ho koupil na Dovče.
1: Jo, kupoval jsem se tenkrát na dovolenou do Chorvatska. Mm-hmm. Vlastně na popojíždění a...
0: A pak si prostě přestal?
1: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
0: Chápu, že skate bude dělat radost teďka někomu jinému. Jindro, já ti moc děkuju, že jsi dorazil.
1: Přeju ti, děkuju za pozvání.
0: Přeju ti krásný ráno, no a ať se daří. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat spolu taky na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to konkrétně v Budějcích, a to v ulici Verbická, takže tam rozhodně jezdí opatrně. Když se podívám do těch regionů dál, tak u Brna na 52 na příjezdu určitě dávej pozor, protože i tam se bourá, takže tam počítej s lehkým zdržením. Co se týče dálnic aktuálně, tak D2 na příjezdu do Brna taky crash, takže i tam se vlastně z jižní strany Brna na nějakou tu minutku zasekneš. Jinak zbytek dálnic tam počítej se zdržením akorát na D5 a taky na D7 na příjezdu do Prahy. No a když se podíváme na Prahu, tak tady je to taková ranní klasika prostě, hele, myslím si, že bych tím měl určitě jako vyjmenovávat všechno možný, ale když se na to podívám, tak crash aktuálně hlásí Štěrbovská spojka, tam určitě pozor po směru do centra, tam to vlastně spíš stojí, než poskakuje. Další crash hlásí taky ulice Na Jelenách, takže i ty se zkus v tuto chvíli vyhnout. No a postojí si dám taky na Povltavský, v Holešovičkách, v Dobřízký, na Barandáku. A ještě jeden crash mi tady hlásí ulice Anglická, takže i tam jezdí opatrně. Každopádně, kdyby cokoliv tak dávě vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Automoto Spin, tvoje

Máme 7 hodin a 33 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Domno a my se společně jdeme přesunout k dnešnímu prvnímu tématu. A je to naprosto, musím říct, jako jednoduchá věc, ale protože já jsem včera narazil na nějakou soutěž o nejhezčí první auto. První auto, to si, pokud si dobře pamatuju, to jsme tady spolu řešili zhruba tak před rokem, ale říkal jsem si, že my jsme se tady spolu ještě nebavili o nový káře, protože já jsem třeba v únoru doplatil svoji novou Fabii a nebudu lhát, poslední dobou tak jako dost pokukuju po elektrice. Já se si říkám, ale teď jsem auto doplatil, tyhle, že bych si prostě kupoval hnedka nový, to je taková jako blbost, ale já vím, že spoustu lidí prostě tak jako elektrice neříká, že je auto, že jo? Ale říkal jsem si, že byste mi mohli říct, jaký auto byste chtěli, nebo jestli teď máte v plánu si nějaký koupit. A je úplně jedno, jestli ho vybíráš podle barvy, nebo třeba i mi dávej klidně vědět, jestli ho vybíráš podle barvy, jestli to bude elektrika, nebude to elektrika, jestli si budeš plnit sen, jaký to chceš mít, jaký chceš, aby to mělo funkci, jestli to bude rodinný auto, sportovní, prostě všechno o tom, co bys chtěl za auto, nebo o tvém novém autě, který si budeš kupovat, mi řekni na 210 32 30 30, nebo na mobilní aplikace.

byli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíra.

0: No a my se spolu dneska bavíme o nových autech, protože hele, to je taková věc, kterou si samozřejmě každý tak jak jako podvědomně přeje. Hele, co si budem povídat, prostě každý si chce splnit ten svůj sen a mít prostě nějaký auto, který se mu líbí, že jo. No a uvidíme, jestli třeba Tomáš, který je tady právě v tuto chvíli na drátě, má nějaký svoje vysněný auto. Tomáši, čau.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno všem.
0: Tak Tomáši, co ty bys chtěl za auto?
1: Já bych chtěl BMW e-tron.
0: BMWčko, no tak tyva, hele, ale řekni mi, kdyby jsi si koupil BMWčko, jo, dával by si blinker při zatáčení, nebo ne?
1: No jasně.
0: No tyva, tak hele, aspoň jeden uvědomělej řidič BMWčka, protože hele, mně se nedávno stalo, že mi to takhle jeden řidič BMWčka prostě jako šlehnou přímo před auto a samozřejmě bez blinkru, takže jsem to musel zadutnout, protože jsem to vůbec nečekal, že jo, hele, a řekni mi ještě, Tomáši...
1: Ani rána, ne? Pak cítíš tu ránu ty.
0: To je pravda, no. Ale Tomáši, řekni mi ještě, podle čeho by si vybíral auto? Byla by to barva, byla by to výbava, motor?
1: No asi všechno tak najednou, barvy určitě, výbava, no takový základ, jako asi bych nepotřeboval, já nevím, aby to auto za mě řídilo, když by to mohlo řídit sám, že jo.
0: Jasně. Hele, a jakou barvu by si chtěl toho auta?
1: Antracit. Je to taková šedivá, je to mezi metalízou a matnou, taková tam, já nevím, jestli to celé, je to antracit. Když se ta jednotlivka, co má za barvu, jaká to je barva, tak mi řekli, že to je antracit a je to dělo.
0: A OK, no tak jo, hele, tak já ti moc děkuju, že jsi zavolal, Tomáši.
1: Jo, jo.
0: Tak díky, jo, díky, měj se, čus.

0: 7 hodin a 43 minut, my pokračujeme v dnešním tématu a to je nový auto. Nový auto si myslím, že je taková věc, kterou si prostě každý tak nějak jako vysnížil, ale občas si řekneš, do prčic, kdybych měl ty prachy, tak potom autě prostě hrávnu hnedka, ale hele, oni se ty prachy nastřádají, toho si myslím, že se bát nemusíš. Každopádně, jaký by mělo být vaše nový auto, nebo jaký jste si teďka koupili nový auto, to je téma dnešního Spin rána. A máme tady teďka proti sobě takový lehký protiklady, tak jdeme se podívat za Ženet.
1: Čauky doma, tak jakoby je to zase pozdějš, ale já jsem si teď nedávno kupovala A6 naftu a je to prostě topka. Já jakoby nemůžu mít elektrický auto, mě úplně vadí, když to auto neslyším. Naftu slyší, benzín taky. Ne, jakože já jsem Audi nějak už od nějakých 15, takže jenom Audi ne, no, mám to ráda, ty kvatra. Takže bych neměnila.
0: Jako musím říct, že kdyby mi takhle někdo jako nabídnul nějakou A6, aby do toho šel asi svým způsobem taky, ale prostě já mám vysněný to prostě to auto té budoucnosti, mně se to fakt jako líbí. No a jedno takový auto budoucnosti, tak to si pořídil i Tomáš. A proč si ho pořídil, tak na to se spolu podíváme už za chvilinku.

0: Pár minut zpátky jsme tady měli Žáňou, která říkala, že si pořídila pár minut zpátky svýho mazlíčka.
1: Čauky doma, tak jakoby je to zase pozdějš, ale já jsem si teď nedávno kupovala A6.
0: No a Žáňa do toho říkala, že vlastně by si elektriku úplně jako nikdy asi nechtěla koupit, že prostě to auto potřebuje slyšet. Tak jednu takovou elektriku si pořídil Tomáš.
2: Téma elektromobilita, čau spěňáci, za mě je to skvělý naprosto, ale mám barák, mám fotovoltaiku, dobím to doma půl roku v postě zdarma. A jezdit zadarmo prostě 500-koněvou Teslou, to je pecka. Už se určitě nechce vrátit zpátky ke spalováku, díky tomu, jak jezdím, kam jezdím, jak jezdím. Tak pro mě to je vyhovující, chápu, že to není pro každýho. Když bydlíš v paneláku a musíš to nabít na tom, tak by do toho nešel.
0: Jako musím říct, že fakt jako vzhledem tomu, že teda taky bydlím v paneláku, tak si asi dovedu představit tu situaci, že bych nedostal to vymazlené parkovací místo prostě v garážích u toho stojanu s tou elektrikou a že bych si prostě musel tahat kabel z okna, jo, asi tak jako 40 metrový, abych vůbec jako to dosáhnul k tomu autu, ale zase na druhou stranu si říkám, ale ve finále jako na benzínce to taky natankuje za pár korun. Jdeme se podívat ještě za Zachym, který posílá vojsovku do naší mobilní apky.
3: Tak čau Dome, tak já jestli ti můžu poradit, tak za sebe určitě Mercedes GLB A35 AMG v červený barvě. Opravdu nádherný, luxusní, dokonalý. A možná je to taky tím, že dělám 15 let v Mercedesu, takže jsem tím trochu načichlej. Ale jestli chceš fakt pěkný auto, tak tohle. A elektriku určitě nezatracuj, není to špatný. Čau Zachy.
0: Teda musím říct, že jsem se snažil si tady v rychlosti ještě do Google obrázků napsat ten název toho auta, který ty si říkal, a já absolutně nejsem schopný to udělat, protože to je podle mě nejsložitější název auta na světě.

0: Dneska máme tak trošičku nabitý spin ráno, máme 7 hodin a taky 52 minut, 21. září, pondělí. Pár minut zpátky se tady objevil Jindra, který tady dal do světa, nebo do světa, respektive malým Lukášovi, který si tady pár dní zpátky přál skateboard, tak jeden takovej skateboard Jindra našel u sebe ve sklepě a pustí nám ho tady přes rádio spin, takže ještě jednou Jindro, děkuju. No a další host dnešního spin rána taky samozřejmě Jirka. Jirko, čus.
1: Čau doma, čau spineři, ty máš to dneska nabitý.
0: Ty vole, já vůbec nevím, co dřív prostě, ale tady nestíhám ani řešit naše prostě ranní téma, ty vole, jakože jede to. Tak co Jiříku, hele, jaký jsi měl víkend?
1: Povídej. Já jsem měl pohodový víkend, byl jsem v kině po dlouhý době, byla nějaká akcička do kina za stovku, takže jsem byl za kilčo na novém Spider-Manovi.
0: Se to pak chodí do kina, a, za kilo.
1: Dlouho jsem nebyl v kině.
0: Já taky ne, a já mám takový pocit, že nás čeká ty kino ve středu, jestli si to dobře pamatuju.
1: To mají být zrádci, je to tak.
0: Mají být zrádci a my jsme dostali takovou závratnou pozvánku do e-mailu. Úplně. Mám takový pocit, že jsem napsaný na seznamu smrti nebo něco.
1: Já mám takový pocit, že Romana prostě se startem třetí řady už prostě posednul ďábel zase a bude tady prostě teď už chodit jenom v kápy.
0: Pravděpodobně, jo. Každopádně Jiříku, ty nám přinášíš novinky do hitparády Spin Fresh Hits. Tak jaký novinky tady máme?
1: Tak první novinka je od Gleba, který se spojil se Smekem a je to fotoalbum. Mě to baví teda strašně moc, protože jak Gleb, tak Smek jsou interpreti, kteří jsou právě takový, jako zakládají se na tom přednesu, na prostě nevystupují s playbackem a ta energie je z toho zkrátka cítit i v tomhle tracku.
0: A asi pravděpodobně vzhledem tomu, jak znám Smeka, jak znám Gleba, tak oba jsou takový interpreti, kteří vystupují převážně bez dechu, tak myslím si, že se to podepsalo i na tomhle tom společném tracku.
1: Přesně tak.
0: OK, jaká bude novinka číslo dvě?
1: Novinka číslo dvě, tak ta je od Huga Toxe, je to track Guest, je to vlastně track z jeho alba Art, který nedávno vydal. Je to nejen tenhle track, ale celý to album je takový temný, experimentální, zkrátka to, co teď Hugo v poslední době dělá, bych řekl, ale čeká nás velká novinka a to tenhle týden, kdy budou vydávat společně s Jamesem Colem desku K.O. Crew a tam si myslím, že to bude pro fanoušky zajímavější.
0: Taková nostalgická věc asi, ne?
1: Já bych řekl, že jo, ještě se tam o zvuk má postarat Idea, který je takovej minimalistický a už jsme dostali i nějaký první track z toho a zní to fakt super.
0: No OK, tak na to jsem zvědavý, každopádně máme tady taky flashback, kde by se teda taky měl objevit Hugo Tox.
1: Tam jsme se vrátili k tracku Smíchov újezd, kde je Hugo na featu u PSHček a vlastně jsme si tak jako porovnávali tu Toxovo tvorbu a kam až se to dostalo teď s jeho deskou Art.
0: Myslíš si, že to šlo spíš nahoru?
1: Já si myslím, že Hugo Tox prostě si dělá to, co chce a nedělá to, co by možná chtěli fanoušci. Každopádně myslím si, že to, co teď udělá s K.O. Crew a s Jamesem Colem Ideou, že to bude něco vlastně, co ty fanoušci od něj chtějí víc než tuhle experimentální vlnu, ale na druhou stranu, jestli ho to prostě umělecky baví a posouvá, tak proč ne?
0: A tak svoje lidi si myslím, že si to našlo, že
1: určitě,
0: jo?
1: Určitě.
0: No OK, Jiříku, já ti moc děkuju, že jsi nám přišel představit novinky. No a ty samozřejmě hlasuj. Samozřejmě budeš mít na to ještě spoustu času, každý den máš 3 hlasy, pokud se nepletu.
1: Je to přesně tak.
0: Hurá na radiospin.cz.

0: Hodina 58 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, máme před sebou poslední hodinku pondělního Spin rána. No a na co se u ní podíváme? My se podíváme ještě vlastně na nějaký vaše další reakce spolu s novýma autama, takže to si dáme ještě takový rychlý recap už za pár minut. No ale krom toho nás čeká taky pravda nebo lež a čeká nás taky hra jeden na jednoho, ve který dneska budete hrát o stupenky na zrádce do kina. Což musím říct, že je naprosto úžasná cena, protože co si budeme povídat, zrádci mají fakt jako atmosféru, ale v tom kině brácho, když si to dáváš fakt jako s ostatníma, je to úplně o něčem jiném. Takže rozhodně doporučuji zůstat dál u Rádia Spin. No a my se jdeme ještě podívat na to, co nás čeká venku. Aktuálně, pokud se nepletu, nebo respektive pokud se meteorologové nepletou, tak teploty by měly být furt kolem nějakých 10-11 stupňů Celsia. Venku by mělo být polesno a zataženo, na severu Čech počítají s deštěm, stejně tak i na východě Čech, no a dost podobným počasem počítají taky odpoledne s tím, že k večeru počítají taky s tím, že by sprchu mělo více méně po celé České republice, takže počítají s tím, že dneska sprchne, takže určitě pokud jste ještě nevyrazili do práce, tak pláštěnky, ručníky sebou, no a teploty maximálně kolem 15. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: hodina, taky 10 minut. K tomu my pokračujeme společně ve Spinránu a taky v našem dnešním tématu, protože dneska jsme tady nakousli nový auta a já jsem se vás ptal, že kdybyste si měli koupit nový auto, co byste si teda koupili? Jestli by to bylo elektro, nebylo to elektro, jakou by to mělo mít barvu a tak dál. Tak měli jsme tady Žáňu, která říkala, že si koupila pár dní, možná týdnů zpátky, že to je nějaká už delší doba Audi A6 a říkala, že vlastně jako má docela ráda, když to auto prostě zavrčí, když na to šlápne a že tohle to je přesně věc, která jí u toho elektra chybí. A u toho elektra jsme se taky na chvilku zastavili.
1: Jakože neříkám nic, jo, úplně totálně mě irituje, jak jako je teďka ta nafta drahá, že za 52 korun jsem se v životě netankovala. Ale prostě zase si pak říkám, je to hrozně vtipný, jak ve filmech, že prostě vypadne po celé republice prout a prostě nepůjde prout a nebudeme mít jak jezdit, protože nebudete mít moc jak nabít auto a takhle, no, takže prostě já jsem stará škola.
0: Ale zase na druhou stranu, Žáňo, já to chápu, protože ale co si budem povídat, ono to není tak dlouho, co ten prout reálně vypad. A to ne po celé České republice, ale minimálně polovina České republiky a hlavně Praha, teda jako bez toho proudu byly. A musím říct, že my máme s Božkou doma prostě v bytě zámek ne na klíč, ale na čip. A ve chvíli, kdy prostě fakt jako... Kdy prostě vypadl ten prout, tak jsme prostě museli tak jako sedět prostě před tou bytovkou a říkáme si, hele... Jak my se to vlastně dostaneme domů? No, nedostali, dokud nám neotevřeli.

0: dialogu.
1: Žáňa tady pár minut zpátky říkala, že už jí vlastně nebaví prostě tankovat naftu za 52 korun, ale co si budem povídat, ono když natankuješ tu plnou za 3 litry, někdo možná za 5 litrů, kamionáci možná třeba taky za 10, za 20 litrů, tak musím říct, že je to fakt jako absolutně šílený. Tak jsem zvědavej, co bude za pár dní, protože vláda se prej rozhodla, v závorce teda konečně, že to nějakým způsobem zastropuje. Konkrétní kroky zatím teda úplně nevíme, ani nevíme, na kolika korunách se ten litr pohonej hmot prostě zastropuje. Protože jestli je teďka litr nafty zapadne a litr benzínu za 46 a oni to zastropují za 45 a za 49, tak si asi pravděpodobně úplně moc nepomůžeme, že jo? Ale musím říct, že až v pátek pojedu tankovat za 5 kilo, jako vždycky, protože za víc nemám po Praze smysl úplně tankovat, když jedu jenom do práce a z práce jednou za čas, tak snad natankuju navíc než na jednu cestu z práce domů. Protože jestli to teda zvládnou tak rychle, co si budem povídat, oni naslibovali prostě jako spoustu věcí, ale zatím jako se nic moc neděje, takže doufám, že aspoň s tímhletím fakt jako pohnou a že třeba už zítra bychom mohli jezdit klidně i za 40 korun. To by bylo boží, ne?

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Máme 8.18, no a to je čas taky na to zahrát si další hru, a to Pravda nebo lež. Já jsem zvědavý, kdo se dneska dovolá a kdo si se mnou zahraje, protože dnešní téma bude takový pro někoho buď to vlastně naprosto perfektní a pro někoho vlastně naprosto nežádoucí, protože dnešní téma jsou pavouci. No, myslím si, že hráče budu mluvit sami za sebe, každopádně jestli tady máme nějakýho pavoukologa nebo nějakýho arachnofoba, tak lidi cinkněte na 210 32 30 30 a uvidíme, jak se teda dneska s těma pavoukama poperete.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin ještě jednou. Máme tady pondělíčko, pondělí 21. září, svátek slaví Matouš, tak ještě jednou všem Matoušům přejeme všechno nejlepší. No a my se jdeme společně vrhnout do dnešní Pravdy nebo lži, u kterého jsem říkal, že dneska máme téma pavouci, což je téma, který asi ne úplně každému sedne, ale někdo to třeba miluje, co si budeme povídat, jsou lidi, co mají doma pavouky. No a jak je na tom dnešní moje protivnice Denisa, tak to se rozvíme právě teď. Deniso, čau.
2: Dobré ráno.
1: Tak Deniso, jak jsi na tom s pavoukama? Máš je ráda, anebo je absolutně nenávidíš?
2: Já jsem je úplně nesnášela, měla jsem strašnou arachnofobii, pak jsem prodělala takovou nemoc a teďka ty pavouky mám ráda a přijdou mi fascinující. Takový jako zlom v průběhu života.
1: To je docela ústý. Já teda musím říct, že do určitý velikosti mi ty pavouci nevadí, ale ve chvíli, kdy už to má takový ty dlouhý chlupatý nohy, tak už mě to teda jako úplně nesedne, protože tenkrát se mi stalo, že... Mně se tenkrát stalo, že jsem prostě u nás v baráku si vzal botu, chtěl jsem se obout a prostě mi ten pavouk obrovský vyběhnul až ke krku. Říkám, fuj, tyma, nepříjemný, ale hele, uvidíme, jaký sednou pavouci v dnešní Pravdě nebo lži. Tak jestli seš ready, tak můžeme jít na to.
2: Ano.
1: Tak je otázka číslo 1. Největší pavouk na světě, schlípka největší alias Goliáš, dokáže lovit ptáky z oblohy a jeho rozpětí nohou dosahuje přes půl metru.
2: Přes půl metru, jo.
1: Přes půl metru, no. To už je jako pořádný pavouk, to si budeme povídat.
2: Rozpětí nohou.
1: A jako pavouk přes půl metru, to už je zhruba
2: to... To je lež.
1: Myslíš, že už to je hodně, jo, 50 cm?
2: Myslím si, že už to je hodně.
1: Dobře, tak označujeme, že to je lež. A Deniso, je to přesně tak. Je to lež, máš pravdu, protože jeho maximální rozpětí je 30 cm. Což není už zas tak, no i když je to poměrně velký rozdíl. 30 cm jako pavouk, to je, fuj, nechtěl bych ho mít doma. Jdeme na dvojku. Každý člověk během svého života ve spánku nechtěně spolkne průměrně 8 pavouků ročně.
2: To je lež.
1: Myslíš, že ti pavouk v noci nevleze do pusy?
2: Já si myslím, že on nemá důvod tam jít.
1: A tak jako pavouci se norujou, ne? Tak jako proč by ti nevlezli do pusy třeba? Tak jako jestli myslíš, že by tam mohli najít nějakou skrýš třeba?
2: A tak furt asi cítí, že jsi jako živý tvor, já si myslím, že to je lež.
1: No dobře, tak označujeme, že to je lež.
2: Predátor.
1: Predátor, já jsem určitě predátor, když spím, ale. Tak jdeme na to, označujeme lež. A je to přesně tak. Máš druhý bod, protože přece jenom, co si budeme povídat, on ten pavouk jako cítí ty vibrace, cítí, že prostě jako člověk v noci dejchá, chrápe, takže není to úplně nic ideálního pro něj. Poslední otázka. Existuje pavouk, po jehož kousnutí může mít člověk 4 hodiny erekci.
2: Tak to je lež.
1: Myslím, že...
2: A jestli je to pravda, tak je to jako hodně vtipný.
1: Myslím, že žádný pavouk by tohle to způsobit nemohl? Nějaký pavoučí jet?
2: No, myslím si, že ne.
1: No dobře, tak označujeme, že to je lež do třetice. A tady, Deniso, je to pravda.
2: Fakt jo.
1: Tak
2: to si budu muset vygooglit.
1: Jmenuje se palovčík brazilský, ale věř mi, že tímhle tím se člověk jako fakt nechce nechat kousnout. Každopádně, Deniso, dneska je to tvoje. Tak jo, já ti moc děkuju za hru, měj krásný pondělní ráno a ať ti to uteče v práci.
2: Taky, měj se doma, ahoj.
1: Měj se hezky, čau.

0: Pokračujeme ve Spin ránu, máme 8 hodin a taky 29 minut. K tomu podíváme se rychle na to, co nás čeká venku, protože to nebude úplně nic ultra hezkýho. Aktuálně by tam mělo být nějakých 11 stupňů a polojasno, s tím, že na severu a na východě Čech by měly být v tuto chvíli nějaký lehký přehánky, možná taky vydatnější deště. S tím samým počítej i odpoledne, akorát s tím rozdílem, že odpoledne by mělo být něco kolem 15 stupňů Celsia, stejně tak i večer. Akorát večer už by se mělo rozpršet víceméně po celé České republice. Takže takhle bude vypadat pondělí 21. září. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte na silnicích. Co se týče regionů, v těch začneme, protože tam se poměrně dost bourá, a to konkrétně v Plzni v ulici Masarykova, Kryžlásej taky Budějice v ulici Vrbenská a pozor si dávej i v Bítěžský v ulici, nebo i v Brně v ulici Bítěžská a taky Bauerova. Jinak u Brna si dávej ještě pozor, a to na příjezdu po 52, protože i tam byl hlášený kryž a trošku to tam poskakovalo. Už to vypadá, že kryž je pryč, ale furt tam je ještě trošičku ta silnice zaštasovaná, takže tam počítej s takým zdržením. Se zdržením počítej i na D2 na příjezdu do Brna, takže tam určitě opatrně jezdí taky po D5, protože tady je hlášená uzavírka, a to pravděpodobně kvůli crashi, a to mezi Loděnicema a Drahelčicema, takže tam určitě dávej pozor, tam se to začíná lehce štosovat. No a když se podíváme na Prahu, tak tady je hlášený třikrát crash na Pražském okruhu, jednou u Zličína, takže tam určitě pozor taky u Chrášťan, a další crash je hlášený u Barandova. Když se podíváme na Prahu samotnou, tak tady se bourá určitě na Štěrbouský spojce kolem Průmyslov, a další crash hlásí křižovatka k Belský s Kolbenkou. Jinak, kde si v Praze postojíš, tak to je taková ranní klasika, ale jižní spojka prakticky v celý její dílce. Stejně tak potom taky Dobřížská, potom Holešovičky a Povltavská. Každopádně, kdyby si narazil na něco dalšího, tak určitě dávě vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: something that is spiritual, you know. It happens.
1: Poslám něco jiného, prosím, Spina.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Já se teď tady na Radio Spin trošičku přeměním na rozhodčího, protože nás čeká hra jeden na jednoho, ve který dneska a vlastně až do čtvrtka hrajeme o stupenky na

promítání třetího dílu Zrádců, což je už příští týden, takže rozhodně doporučuji si cinknout, protože jestli nevíš, co s volným večerem už příští středu, tak jeden takový plán bych tady pro tebe měl, no a samozřejmě je to plán, který tě samozřejmě i pohltí, takže cinkni si na 210 32 30 30 a zkus štěstí, jestli náhodou třeba nebudeš ty ten, kdo vyrazí do kina na Zrádce. To se rozvíjíme už za 3 minutky. Yeah.

0: den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin až 41 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, se bojí dál taky Domno a startuje hra jeden na jednoho, ve který dneska, stejně tak i zítra, ve středu a ve čtvrtek hrajete o stupenky na Zrádce na promítání třetího dílu, což pokud se nepletu, tak by mělo být příští středu. Takže kdo zatím nevíte, co dělat, tak zkuste štěstí ve hře jeden na jednoho, stejně jako to dneska zkusí Marek. Marku, dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Marku, koho by si vzal do kina, kdyby někdo šel s tebou a kdyby si náhodou vyhrál?
2: Kdybych náhodou vyhrál, tak určitě vemu s sebou přítelkyni, se kterou už sledujeme poctivě třetí řadu a těšíme se na to, jak to bude vypadat tato sezóna.
1: OK, takže pokud vyhraješ, tak si myslím, že přítelkyně bude mít radost. No a mě zajímá, koho by vzala Míša. Míšo, dobrý ráno.
3: Ahoj, dobrý ráno. No já nevím, přemýšlela jsem celou dobu, že to bude docela průser, protože děti se mi asi pohádají, tak musím říct může. Aby to bylo spravedlivý případně.
1: OK, no tak jo, ale já jsem si říkal úplně do poslední chvíle, jestli náhodou třeba Míša nebude přítelkyně Marka, že by si tady prostě zahráli proti sobě, ale to úplně bohužel nedopadlo, ale to nevadí. Tak jestli jste ready, můžeme jít na první otázku, jenom připomenu, že proto, abyste se mohli přihlásit o odpověď, tak musíte nejdřív zařvat svoje jméno a nechat se vyvolat. Tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
1: Výborně.
3: Jdeme.
1: Dnešním tématem je vaření. Řekni nějakou hlavní přísadu do hovězího guláše.
3: Marek.
1: Marku, myslím si, jestli byl tak jako osetinku rychlejší než Míša, tak Marku.
2: Paprika.
1: Paprika může být. To si myslím, že by mohla být jedna z hlavních přísad do guláše. Tak, jdeme na další otázku. Z jaký ingredience se dělá volský oko?
3: Míša.
2: Marek.
1: Míša byla rychlejší, tak co?
3: No tak to asi bude vajíčko.
1: A nebude to vůl?
3: Doufám, že ne.
1: Je to vejce, je to tak. No tak jo, rozstřelová otázka, teď to bude napínavý, to mám moc rád, když je to takhle hodně napínavý, takže poslední otázka. Co obsahuje trojobal?
3: Míša.
2: Marek.
1: Míša byla rychlejší, Míšo.
3: Vajíčko, mouka a strouhanka.
1: A je to přesně tak. Tady není o čem, Míšo, gratuluju. A Marku, nezbývá nic jiného, než ti poděkovat za hru a říct ti, že to zkusit můžeš klidně zase zítra.
2: Jasný, díky moc,
1: tak gratuluju. Díky za hru a Míšo, vydrž mi na drátě. Mějte se krásně, ahoj.
3: Díky, ahoj.
2: Ahoj.

47 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spinu, a protože máme ještě chvilinku času, tak mě napadlo, že bychom si takhle při pondělku mohli spolu dát jeden rychlej mešápe, takže jsem tady splácal naprosto jednoduchou záležitost, takže určitě teďka nastraš uši, dej si volume doprava a takhle dnešní mešap zní. Jestli tě napadá, co by se tam mohlo objevovat, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin. Já ti ještě jednou pustím, jak ten dnešní mashup zní, no a zbytek už je potom.

0: Fajn ráno. Meša.
1: Pár minut zpátky jsme tady ještě v nastávajícím zbylém čase rozjeli dnešní mashup a můžu říct, že se s ním perete vlastně poměrně hezky, protože dnešní mashup zní takhle. Naprosto jednoduchý mashup o třech věcech, no a nejste jediný, kdo tady dneska hádá ten mashup, protože se mnou už je ve studiu Vicky. Vicky, čus.
2: Ahoj, ahoj, krásně, dobrý ráno.
1: A Vicky tak nějak hádá s váma, akorát jí to moc nejde.
2: Ne, než to, nějak mi to nejde, zatím mi říkal stále Domino,
1: na. Vicky typovala auta, Vicky typovala taky lásku nebeskou a tak, ale...
2: Protože jak je tam to... To.
1: Tak takhle to není, Vicky.
2: No ale...
1: Je to to.
2: Ale to tam není takhle.
1: Je to tam, hele, tak si to poslechni ještě jednou. Aha.
2: Dobře.
1: Aha. Tak jo, tak jdeme za Rudou.
3: Hele, je možné, tam slyším znělku z Kapitána Ameriky?
1: Možný to je? A slyšíš tam ještě něco?
3: Hele, pak si myslím, že tam slyším, teď nevím, jestli je to IZO, ale tím si úplně nejsem jistý.
1: Takže jak už jsme řekli Rudovi, možný to je, takže jeden Kapitán Amerika. Ty vůbec nefíluješ, já mám úplně husí kouži, když tu znělku slyším, ty vole.
2: Jako pěkný, no. Pěkňoučký je to.
1: A Ruda typoval taky IZA, ale zatím neřek jakýho, tak jakýho IZA tam slyšel v Dolda?
4: Čau, doma, je tam Izomandias 1-2, mic check.
1: No jasně, že jo. No a zbývá nám ještě jedna věcička, tak na to vám dám ještě pár minutek, no a my jsme zvyky za chvilinku zpátky, takže ještě jednou dnešní mashup.
2: Tam je takový jako piano divný, ne? Takový rom-tum-tum-tum-tum, takový jako funky vibe, ale vůbec neslyším melodii teda.
1: Taky to může být nápověd.

Jednu chodí se svinčbánem provodu, musí se později trhají z milionu důvod. Hned v úvodu si přechod

0: Já jsem to taky říkal, že ten mashup dneska zvládnete, hele. Pojďme si ho spolu ještě připomenout. Tak, my už víme, že tam je jedna, dva. A víme taky, že je tam Kapitán Amerika. A co je toto starý? Vicky říká, no, to je taková ta tetka, co dávali prostě každý víkend dopoledne.
1: Ano.
0: No tak je to ta tetka, co jí dávali každý víkend dopoledne.
2: To je Vražda napsala, ne? Je to Vražda napsala.
0: To je Vražda napsala, je to tak?
1: To byla fakt taková tetička prostě.
0: Byla, ty, ona nebyla úplně blbá, jako ona ne, to všechno rozlouskla.
1: Ona byla chytrá, o to nic prostě.
0: Ona byla prostě šikovná, takže ano. Rozhodně má ten dnešní mešápek ready. Já vám gratuluju.
1: Fakt dobrá práce. Dobrá práce.
0: No a my se jdeme ponořit za komunikátorem.
1: Ponořit za komunikátorem, tak to je přesný.
0: Respektive ke komunikátoru, protože to je dneska přesný.
1: Podíváme se do hlubin komunikátoru, protože... Já jsem byla o víkendu na vodě. A tak mi dnešní komunikátor taky trošku plave na vodě.
0: Tak snad vám z toho nebudeš plouchat na maják, protože dnešní komunikátor bude taková čistá improvizace.
1: Ale myslím si, že budeme se spinnerama nalazený na stejný vlně, víš co? Pojedem, poplavem, to se surfujem.
0: Já věřím, Vicky, že tím prostě propluješ úplně bez problémů.
1: Úplně, děkuju. Klidná voda.
0: Hlavně se v tom neutop.
1: Takže spineři, co bezvadného se mi stalo na vodě, která byla teď v sobotu, bylo krásný počasí, musím teda říct. Ale co se trošičku nepovedlo, tak to ti povím už za 3 tracky. No a prosím tě, volej si o písničky na přání. No, nenech mě v tom dneska se topit. Máme tady prostě jednoho muže přes palubu, no.
0: No tak snad ti někdo hodí záchranný kruk s těma písničkama do přání. My se mezi tím koukneme ještě na počasí. Který nebude úplně ideální, jak jste už asi pravděpodobně pochopili, protože dneska bude pršet. Aktuálně by mělo být venku polojasno a teploty kolem 12 stupňů Celsia s tím, že na severu a taky na východě Čech by teda už nějaký deštík být měl. Stejně v podobném duchu se to ponese taky odpoledne, tam teda teploty budou kolem 15 maximálně, no a večer počítej se sprchou po celé České republice. Takový nepříjemný, no,
1: no co se dá prostě, co ale se dá? My se v tom nenecháme, nejsme z cukru. Tak
0: přesně, nerozpustíme se.
1: Nerozpustíme se.
0: Jako něco, co už možná rozpuštěný

Posloucháš Radio Spin, krásné dobré ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, už máme pondělí 21. září, no a svátek má dneska Matouš, takže Matouši, všechno nej. No a teď už se prosím tě rovnou vrháme na bonžurku, je to tak, měla jsem krásný víkend, byla jsem v sobotu na vodě, na kánojích, fakt že jo, a bylo krásně, teda ještě musím říct, jo, sice září, ale takový to babí léto, takže svítilo sluníčko, Labe frčelo, jela jsem vlastně z Děčína do Bad Schandau, byl to mimochodem dárek pro moji mamku k Vánocům. Prostě mamka byla furt jako, já chci taky prostě si užít jako takový ten vodácký výlet. No a na mě to tehdy vyskočilo, tak jsem řekla, tak jo, a koupila jsem tenhle zážitek. Hele, za mě nejlepší jsou zážitky a nejvíc to spojuje. No a s mamkou nás tahle akce opět zase o něco víc spojila, jestli to vůbec ještě jde. Prosím tě, plavali a já říkám, tady je tak krásně, tyjo, to bychom měli zdokumentovat. A mamka byla jako, no, tak jako já rozhodně nic dokumentovat nebudu, já mám svůj telefon v loďáku. A já jsem řekla, já ne, já ho mám tady v kapse. A mamka řekla, tak to seš odvážná. A já jsem řekla, no já se nebojím, že ho jako utopím. No, takže jsem ho vzala do ruky samozřejmě a nějak prostě telefon byl jako rybka neposedná a udělal hupsky, dupsky, dupsky. Hej, já fakt nevím, jak se to stalo. Každopádně já ho utopila. Spineři, já jsem utopila svůj telefon. Jakože on udělal hop, hop, prostě odskákal mi jedno koleno, druhý koleno, já nevím, zažonglovala jsem a byl ve vodě. Jakože žbluňk a a byl ve vodě. Takže od té doby vím, že mi prej lidí, pár lidí telefonovalo a já nevím, co museli slyšet, asi jenom takže všechny moje telefonáty teďkon vyřizuje kapr. Já jsem trošku na nervy, nebudu lhát, čekám telefonát z Hollywoodu a teď nevím, jak to teda jako celý dopadne. Každopádně jo, je to těžká chvíle a popravdě to není poprvé, co jako telefon u mě skončil jako takovýmhle způsobem. V podstatě můj telefon nikdy neodejde normálně, jo, to je vždycky totálka. Jo, ten předešlej telefon, ten mi ukradli v Neapoli, no a ten předtím, tak to jsem byla zrovna v koňský stáji, no a kuň mi na něj šlápnul a rozšlápnul ho úplně na maděru, takže moje telefony se fakt nemají a Spinnere, drž mi palce, že si teďkon nějaký jako seženu rychle, protože tohle je fakt docela peklíčko. Jsem zjistila ke všemu, k čemu všemu ho jako potřebuju. Jako mě by zajímalo, jako, jakou cestou tě opustil tvůj telefon. Prosím tě, dávej mi vědět, ať vím, že v tom nejsem sama, že nejsem jediná, kdo tady topí telefony a nechává si je rozšlápnout a nebo ukrást v Neapoli. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky samozřejmě na přání, no a prvního, kdo tady, koho tady mám, tak to je Monča.
2: Ahoj, tady Monča, poprosím tě zahrát Bobbyho Blaze, Mary Jane, všem pro hezčí pondělní ráno. Díky moc.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe. Tak pro všechny krásné pondělí, krásný zbytek týdne, no a pro všechny, kdo stejně jako já teď nemají telefon, hlavu vzhůru, hele, můžeme být digitální doba a my jsme analogoví. Tak hele, starý dobrý časy, Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici, protože tady máme nehodu na D48 na 12. kilometru ve směru na Olomouc v okolí starého Jičína. Crash

0: čekej taky na D5, a to na 7. kilometru při příjezdu do Prahy. Je tady hromadná nehoda, a to u Nučic. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu v ulici Frejova a potom taky v ulici Plzeňská, taky na Novopatský. Crash je taky na Dobříšský a to směrem na Baranďák. Jsou tady v sobě dvě auta. No a pozor, crash máme taky na Pražském městském okruhu na nájezdu Exit 16 směrem na D7 a to v okolí Slivence. Tak opatrně a pokud máš taky info, tak rozhodně neváhej a zásobuj mě i spinnery 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: Spin. Na čísle 210-32-30-30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky taky na přání, no a já už mám teď na drátě tady Dona. Čau, Done. Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Super.
2: Zdravím, ahoj, díky.
1: Ahoj, ahoj. Prosím tě, já tady v téhle stý hoďce řeším teďkon telefony, protože mě se bohužel povedlo ten svůj utopit teď o víkendu na vodě. Tak jsem se chtěla zeptat, co ty a telefony odcházejí taky nějakým speciálním způsobem ze světa?
2: Poslední telefon můj byl před týdnem, když jsem vlastně zjistil, že mě podvádí prkyně, tak jsem ho rozšvihal.
1: Ajajaj, no tak prostě to je jako i speciální způsob, teda jak se toho telefonu zbavit, takže to nebyla ale úplná náhoda teda, že se rozšvihal.
2: To ne, to bylo úmyslné, musel jsem koupit novej, ale bylo to úmyslné.
1: Jasně, jasně, no tak ještě štěstí, že prostě víš co, telefon to je jenom věc, to nebolí, to se dá vždycky nahradit. No dobře, hele. Díky Done, že jsi se podělil, co si necháš zahrát?
2: Rytmus a Bobby Blaze, Bengoro.
1: OK. A pro koho?
2: Pro všechny ostraváky a pro všechny kluky, kteří jsou v kriminále. A jim to utíká.
1: Dobře, tak jo, pánové, držte se a zdravím do Ostravy. Čau, Done, ahoj. Rádio Spin.
2: Jo, děkuji.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Radíš Rádio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že komunikátor, takže tracky na přání, tak rozhodně neváhy a zavolej si taky o svůj track. Prosím tě, já jsem tady s tebou v téhle hoďce řešila, jak jsem utopila svůj phone, no a mám tady jednu zprávu od Romana.
1: Krásný povodně, jeli jsme se s kamarádem podívat do Prahy a stáli jsme na tom Gorlovo mostě, koukám, jak krásně teče ta velká voda. To mi zavolal k něj kamarád, já jsem se leknul a telefon letěl do vody. Taky pěkný, takže jsme v tom spolu.
0: Ty bláho, no tak to teda jo, tak to jsme v tom hodně spolu, teda to musím říct, že to mě jako, to mě mrzí. Ale vodní tématika nám zůstává, no tak díky moc, ty bláho, to je opravdu... Pojďme se všichni přesunout teď na vodní hladinu a nechme se chvilku unášet. Ona voda uklidňuje, ačkoliv teda vnímám, že v tomhle tom směru je to taky docela drsnej živel, tak držme se. No a teď už jdeme na počasí, jdeme se mrknout na to, jak je venku. Tak koukám na to a máme 11 stupňů Celsia v Praze a bylo jasno ve zbytku republiky kolem 14 stupňů, dnešní maxima kolem 16 a čekají, že bude pršet, takže lehké pršavo, ale jako nic hroznýho. Vem si radši sebou deštník, ale jako mám tady jenom pár kapiček v pohodě. Jenom úplně na severu, tak tam bude slejvá, která jako velký. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Spin ráno na rádiu Spin. Pár dní zpátky jsme tady probírali dárky k Vánocům a malej Lukáš si přál skate.
1: Já jsem si k Vánocům moc rád skateboard.
0: Už jsi na nějakým jezdil?
1: Jo, jezdil, ale se omyl skateboardu, ale počul mi ho kámoši.
0: Ty už víš, že my jsme tady objevili Jindru, který zrovna jeden skate měl, a Jindra ho Lukášovi přivez sem do Spinu. Jak ti to napadlo, Jindro?
2: Jsem se tenkrát koupil na dovolenou a jezdil jsem na něj týden a od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl, a proč někomu neudělat radost.
0: No a bráško, proč si na tom skateu teda přestal jezdit?
2: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
0: Chápu, ale Jindro, děkuju, že si tenhle slib dodržel a skate nám sem do studia dovez. A Lukáši, tobě ho posíláme. Užij si ho, no a samozřejmě nám taky pošli nějakou fotku, jak na tom skateu jezdíš. Radio Spin prostě umí plnit sny, tak třeba ho zase příště splníme i tobě a třeba to bude už zítra ve Spin ránu. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky samozřejmě komunikátor. No a řešíme tady stále telefony. Utopený telefony, rozbitý telefony, o cokoliv. No prostě telefony jsem zjistila, že podle všeho neodcházejí přirozenou cestou, ale vždycky jdou do totálky. Teda to jsem si myslela doteď a Petr mě... Tyjo, tady vyhodil z kontextu. What, Petře? Co ty a telefony?
1: Ne, já jsem nikdy nestratil telefon, já jsem si ho nikdy nerozbil. Moje telefony odchází na stáří. No, tuhle tu nerozbitnou Nokia mám tak 13 let.
0: Ne.
1: Jo.
0: Tak tomu nevěřím.
1: 13 let.
0: Mm-mm.
1: Jo, mám baterku, jsem si akorát dával do nic jiného telefonu, ale furt mám baterku, že když volám nebo píšu SMSky, tak mi vydrží baterka tak 5-6 dnů, úplně v pohodě.
0: Teda Petře, tak ty jsi ten systém úplně hacknul.
1: Já mám normálně tu Nokia, jak už se mi rozpadají ty zadní dvířka, ona se mi rozpadá jako komplet, tak ji mám svázanou gumičkou do vlasů.
0: Ne!
1: Jinak by se mi rozpadla na tři díly, on by mi zároveň vypadl ten klid, vypadla mi baterka a vypadly by mi zpředu ty čudlíky.
0: Ty mi hrozně připomínáš mýho strejdu. Ten taky jede takhle old school a on má sluchátka, ty klapky na uši a jemu se začaly rozpadat a on si je dal do igelitového pytlíku a ten igelitový pytlík si furt strká jako na hlavu, aby mu z toho jako neodpadávaly části té kůže, víš, jako jak
1: tak
0: se mu to drolí.
1: Poraď, prosím tě, tak mu poraď, až si to slepí černou elektrikářskou páskou.
0: Aha.
1: Já s tím opravuju všechno.
0: Vy jste výborní prostě, vy jste praktičtí muži prostě.
1: No.
0: Takže elektrikářský pásky do ručky a tyjo, normálně já se cítím jak v kouzelní školce ten Michal, takový to hned sem zpátky a pak přijde s tou izolepou a nic se tam prostě zandá. No tak díky Petře a ty bláho, dáme si track, daj peněz pro tebe Petře a taky pro všechny ostatní spinery, protože teď si říkám, že takováhle stará dobrá Nokia, tahle ta poctivá cihla, no tak ta je absolutně nedocenitelná. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, songy na přání, no a já už tady mám teďka na drátě Štrůdla. Čau Štrůdle.
2: Čau Vicky, zdravím, Spinery.
1: Tak prosím tě Štrůdle, ty mě prej v tom nenecháš jako samotnou, prej taky střídáš hodně často telefony.
2: Jako, jak jsem říkal, jako já už to asi po 15. telefonu přestal počítat.
1: Matador nestřídal, prostě.
2: Nestřídal jsem jich fakt dost, ale jedno rozbití, to absolutně nechápu, jak se stalo, protože my jsme šli hrát stolní fotbálek, tak jsem si dal telefon do mikiny a dal jsem si ho na věšák.
1: Ano.
2: A po hodince hraní, tak se jdu podívat, jako kolik je hodin nebo tak, no a telefon úplně,
1: co?
2: Nechci říct display úplně celý v pohodě, ale jenom rozlitý barvy.
1: What?
2: Takže absolutně nechápu, tam nebyla ani tečka na tom sklíčku, nic, žádná prasklina a jenom vylití barvy. Říkám, no tak. To bylo asi jako takový nejvíc, co jsem absolutně nechápal, jak jsem mohl ten telefon rozbít.
1: Tak to teda nechápu. A to se teda muselo skvěle vysvětlovat doma rodičům, ne? Jestliže to bylo škola, tak to bylo takový jako, aha, tak to se hodilo Štrůdle, že jo? Prostě jako chtěl si novej telefon a ty, ne, ono se to fakt rozlilo samo, no určitě.
2: Ne, to už jsem si telefony kupoval sám,
1: jo,
2: ale měl jsem ho tak půl roku.
1: Ano.
2: A říkám, absolutně nechápu, ještě jako v obalu sklíčko ochranný a
1: tak
2: najednou
1: to
2: zapnu. A jak kdyby si vzala šroubovák a prostě to tam podla, úplně jako rozlitý barvy, ale říkám, sklíčko úplně neporušený.
1: To je pech teda, to musím říct.
2: Absolutně jsem nepochopil.
1: No vidíš, tak ty máš dokonce i takovýhle jako abstraktní jako zničení telefonu, zajímavý prostě, ty jsi to měl.
2: Jo, jinak samozřejmě utopenej minimálně dvakrát.
1: Aha. Jasný.
2: Úplně rozsekaný displej, minimálně 4x, jako.
1: Ty už vypočítáváš, ty máš prostě hřbitov v telefonu, evidentně, prostě doma na zahradě.
2: Jo, jak
1: říkáš. Tohle telefon 10. prostě rozlitá barva, telefon 11., 12. a 13. Takový ta sněženka 11, 12, 13, jestli znáš ze Sims novejch.
2: No, přesně.
1: Ty jako kočička,
2: já prostě telefony vždycky kupoval tak do těch nějakých 5000, teď jsem právě. Teď, co mám poslední, tak jsem si trošku udělal radost, asi jenom za 11, ale,
1: wow.
2: ale stejně, no, tak na ně vydávám trošku pozor, no.
1: Hele, Štrůdle, musím říct, že jsi odvážný, protože já vím, že pro mě telefon v životě nemůže být investice, protože to bych absolutně prodělávala, furt ničím právě, ale díky, že jsi se podělil, no a držím ti palce, aby to ten tvůj momentální telefon vydržel co nejdýl s tebou, co si
2: no,
1: necháš proupám. Zahrát.
2: Prosím tě, pust nám tam 58G.
1: OK, máme bílý tričko, jo?
2: A bílý tričko.
1: Dobře, tak jo, pro tebe a pro koho ještě?
2: No samozřejmě pro všechny spinery, co poslouchají a hlavně pro
1: díky.
2: Tebe do studia.
1: Díky moc, no tak hlavně, ať vám telefony dlouho vydrží. Děj se.
2: Přesně, jak říkáš.
1: Díky Štrůdle, čau, Radio
2: tak
1: Spin.
2: Jo, díky, čau.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a bavíme se tady o tom, jak smutně skonávají naše telefony a já jsem se ti tady prostě přiznala, že jsem byla na skvělý vodě a jezdila jsem na kajaku, byla jsem kapitánem té lodi, ale přece jen nepovedlo se mi zajistit bezpečnost celé posádky a můj telefon šel přes palubu. Bylo to smutný a Samuel tady k tomu má.
1: Čau Vicky, tady Samuel. Já si myslím, že není dobrý zkoušet, jestli vaše telefony jsou vodotěsný, protože já jsem to zkoušel dokonce dvakrát a nikdy to moc nevyšlo. Chtěl jsem natočit video ve vodě a z ničeho nic přestalo fungovat, takže se tomu vyvaruje. Čau.
2: Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining.
0: Na to už není co jiného říct. Takže je tady nepotopitelný potapěč Samuel s jeho potopitelným telefonem. Samueli, drž se. Naštěstí nemám tak drahý telefony na to, abych si vůbec myslela a fandila, že ten můj by měl být vodil dotěsnej. Prej mi volali kamarádi a opravdu se ozvalo z druhé strany už jenom glo, glo, glo, glo, glo. A to si asi už povídali s kaprem, takže... Takže nic, díky. A jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Radio Spin. Co se týče regionu, tak nehodu máme tady v Kladně v ulici Arménská a potom v Klatovech v ulici Plzeňská. Dál mířím na dálnice, tady máš zdržení a to v okolí Holubice na D1 směrem na Brno. Je tady do nějakých 6 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově crash na pražském městském okruhu na 15. kilometru ve směru na Ruzyň a D7. V podstatě hned za Lochkov tunelem jsou tady v sobě dvě auta u středových svodidel. Tak prosím tě hlavně opatrně a pokud víš i ty nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc.
3: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
5: Nově to vysíláme na 90 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že další track na přání. No a ještě stále téma telefonů. Prosím tě, Františku, co ty a telefony? Jak jsi to, jak jsi je zprovodil ze světa?
2: Jeden jsem spláhl do hačku. Omylem. Mi tam spadl a pak přestal fungovat, tak pak jsem se koupil novej a chápu. Potom to nebylo úplně ono, no a tak.
1: To se přiznej, to jsi scrolloval, anebo jsi se jako...
2: Scrolloval jsem, špatně jsem odhadl vzdálenost od telefonu a spadl mi...
1: A nic.
2: Na jedno to.
1: A byl utopen.
2: Byl utopen, no.
1: Hele, ale víš, že jako myslím, že spousta telefonů končí ve vodě vlastně. A snažil se ještě to vzkřísit, tak, jako rýží nebo něčím takovým?
2: Zkoušel jsem to, ale už to nepomohlo stejně. Už to bylo zbytečný.
1: Ahoj, telefone. Jako díky, že jsi se Františku podělil. Já teda musím říct, že co se týče telefonů, který padají do záchoda, tak rozhodně v tom nejseš sám. Mě teda nikdy nespadnul a vlastně doteď úplně nechápu, jak se to může člověku jako podařit, jako jestli tam člověk jako šermuje teda nějak nad tou mísou s tím telefonem, jestli jako si lidi dokumentujou, co se na tom záchodě tam, já nevím, nechci do toho vůbec zabíhat, ale vím, že jako i moje rodina tam utopila nejeden telefon, takže všichni chtějí prostě, aby zrovna ten jejich telefon plaval, jak říkal Samuel, bohužel neměli bychom to pokoušet. Díky, Franto. No a teď už co si necháme zahrát? Co to bude a pro koho?
2: Zdravím, tady Franta. Chtěl bych Robina Zuta a Českou Floridu se třema íčkama teda a hraju to pro svoji mamku, pro Renatu.
1: Jasnačka, tak pro tebe, pro tvoji maminku Renatu. No a zdravím do Karlových Varů, Radio Spin. 8 let.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě i v příští hoďce treky podle tebe, tady treky na přání. Já bych řekla, že už jsme krásně ukončili tady téma telefonů. Já děkuju všem, kdo se taky podělili o svoje nešťastné příběhy, kde svoje telefony nechali rozbít, nebo často i potopit. Nevěděla jsem, že je tolik lidí, kolik si myslelo, že telefon je prostě ponorka, stejně jako já, tak díky tady za spoluúčast. No a teď už se vrhneme na příští hoďku, kde se můžeš těšit na velký fenomén. Budeme si povídat totiž o Hobbitovi. No a nejen o Hobbitovi, možná i trošku o Pánovi prstenů. Mě by teďka zajímalo, jestli seš větší fanda Hobbita anebo Pána prstenů. Teda já osobně mám jasno. Za mě je to jasný Pán prstenů. Hele, ale jako... Přesvědč mě prostě. Je to za tebe zrovna třeba ten Hobbit?
1: Bilbo Pytlík sekne se! Spomnusu, zvidej a sár, popíl postel, prostý pán, plíko, rozlejmě se dát.
0: Jako nechci nic říkat, ale samozřejmě i v Hobbitích filmech to umějí pořádně rozjet. No tak víc už si povíme za tři treky. Teď počasí. Tak, já se s tebou ještě podívám na to, jak máme momentálně venku, jak je hezky, nebo spíš ošklivě možná. Momentálně v Praze nějakých 13 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky až 15 a převážně zataženo. Dneska odpoledne bude pršet a to v podstatě v celé republice, takže rozhodně deštníky sebou a bude kolem nějakých 16-17 stupňů Celsia.
2: Spin Radio.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
5: Čavo, čavo, zvícho, zvěcho, kure stryl, čala, čala, nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl jsi tam, kde se mnou, ne, na tu

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a už jsi slyšel tu velkou novinu? U nás tady na Radio Spin totiž můžeš vyhrát tento týden úplně skvělý ceny, jo? Máme tady záplavu bike passů a food karet do trail areálu na Klínovci, takže úplná pecka. Pokud miluješ stejně jako já kola a pokud po pořádném projetí se ti taky pořádně vyhládne, tak si myslím, že tohle je cena přímo pro tebe. Tak prosím tě, co pro to máš udělat? Jednoduše, jenom poslouchat nás, Radio Spin. Jakmile zazní soutěžní zvuk, což je cinkající zvonek kola, cink, cink, tak zbystříš a začneš počítat songy. A jakmile zazní další cinkající zvonek na kole, tak volej okamžitě číslo 210 32 30 30, dovolej se jako třetí, no a řekni, kolik songů si mezi těma zvonkama slyšel. Takže názorně předvedeno, uslyšíš cink, cink a teď budeš počítat. Jedna písnička uběhla, druhá písnička uběhla, třetí písnička uběhla třeba a najednou se ozve zase cink, cink a už bereš telefon a už voláš, máš napočítáno na prstech, kolik to bylo písniček, snad ti budou prsty na jedné ruce stačit, no a potom už jenom doufat, že ti tam třeba zrovna mezi těma songama zazní taky PSHčka a jejich Já to říkal, protože v tu chvíli od nás dostaneš ještě navíc instruktora na bike na celý den, takže aby si se mohl naučit taky nějaký nový tričky, rozhodně poslouchej nás tady Radio Spin, užívej, no a tyjo, držím palce, Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě, že track je na přání. No a rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj track, protože hned tady po Martinovi bude samozřejmě zase místo, takže rozhodně vytáčej číslo anebo posílej hlasovku. A Martine, co to bude a pro koho?
2: Ahoj Vicky, já jsem Martin, chtěl bych zahrát písničku od Kureš Funk, od Rytmuse a bude to pro všechny kluky do Pardubic a do Jiřic.
1: Jasnačka, mám to tady, takže Kureš Funk, můj oblíbený. Jdeme si to právě pustit. Radio Spin, hezký den.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Právě nám zazněl jeho Pitbull a Celebrate a já bych řekla, že to zní úplně v ten správný, nejsprávnější čas, protože vlastně Hobbit má krásný výročí. Fakt, že jo, už je to starý mazák a letos slaví 89. narozeniny. Teda, to koukám. Jako Tolkienův příběh o Bilbovi vyšel poprvé právě 21. září roku 1937. A je to krásná pohádka. Vážně, jako pokud máš doma malý děti, tak hned odmala naučit, odchovat na Hobbitovi, jak jinak prostě, aby dítě vědělo, co to znamená, zač je toho dobrá knížka, dobré fantazy. No a já se teda přiznám, že sice nedám dopustit na Froda a celou jeho trilogii Pán prstenů, ale dneska udělám výjimku a pustím si Hobita. No a co ty, seš tím Bilbo anebo Frodo? Rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady mám nehodu a to v Roudnici nad Labem v ulici Jungmanová a potom v České Lípě v ulici Bardějovská, tak opatrně. Mířím dál na dálnice a tady nám teda poskakuje stále D1 přímo před Brnem v okolí Holubice směrem na Brno. Čekej tady zatím kolem nějakých 10 minut navíc. No a když se kouknu na samotnou Prahu, tak prosím tě, spinere, mám pro tebe skvělou zprávu, nevidím tady ani jednu nehodu, takže pecka, já doufám, že nám to tady vydrží. No a prosím tě, vypadá to, že samozřejmě v centru se Lehoučce zdržíš, svítí mi to tady červeně, ale nic hroznýho, tak doufám, že nám to takhle i zůstane, ale pokud máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se spinnerama 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. Tomáši, čau čau, co to bude a hlavně pro koho?
2: Čau, tady Tomáš, prosím tě, já bych se chtěl zahrát Lesná Moravo. Bude to pro tebe do studia, prosím, když poslouchaj a pro moji lásku Terku.
1: Tak jo, posílám to tobě, posílám to tvojí lásce Terce. No a jdeme si všichni zapět Moravo, tam pásou se koně, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a ráda bych tady teďkon potěšila všechny moje tady fellow spinerský zrádce, takže pro všechny, kdo stejně jako já žerou právě teďkon novou sérii vlastně pořadu Zrádce, ne, tak mám tady pro tebe úplně skvělou zprávu, protože opět budeme soutěžit tady u nás na Radio Spin o lístky do Sinestaru. Je to tak, i letos se bude promítat v kinosálech, já osobně říkám, za mě úplně nejlepší zkušenost, protože prostě to sdílíš s celým tím sálem a můžeš být jako Dášo, to ne. A Dáša u toho říká něco jako no, potřebuju si toho Krištofa pořádně načuchat ještě. No, prostě tohleto je potřeba zažít v co největším počtu a tak nějak jako cítit tam tu energii v tom sále. No a ty máš tu šanci taky. A to díky tady Rádiu Spin, takže rozhodně každý ráno ti držím palce, protože soutěží se ve hře vždy jeden na jednoho ráno ve Spin ránu, takže tam, kde je Dominik s Krištofem, no a můžeš vyhrát vždycky lístky na středeční projekci. Tenhle ten týden se teď soutěží o projekce na 30.9. a.k.a. na třetí epizodu, takže rozhodně si to nenech ujít a zítra ráno držím palce jeden na jednoho, ať vyhraje ten nejlepší. No a teď si dáme počasí. Mrkneme na to, jak máme ještě venku. Momentálně krásných 12 stupňů Celsia a pod mrakem, ve zbytku republiky až 15 stupňů Celsia. Jinak odpoledne bude kolem nějakých 16-17 stupňů a čekej, že Praha a sever, tak tam je to zamračený a bude lejt jako z konve, to stejný hlásí Morava. Takže jediný místa, kde přejdeš suchou nohou, tak tady mám Karlovarský kraj, Plzeňský, Jihočeský a Jihomoravský. Tam má být krásně, zbytek bude pršet.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě, že další várka tracků na přání podle tebe. Tak co to bude tentokrát?
2: Tak já bych sem chtěl PTK Big Stepu pro mýho kamaráda Dominika a můžete neříkat Alsi.
1: Dobře, Alsi, mám to tady pro tebe nachystaný pro tvýho kámoše. Přeju vám šťastnou cestu vlakem, no a posílám. Radio Spin, skvělej výběr.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songy na přání, no a já už tady mám teďkon vzkaz od Matese, tak co to bude?
2: Ahoj, tady Mates, jedeme s kámošem do Brna, tak nám tam prosím tě pust Superstar od Kalina, díky.
1: Jasnačka, tak tady pro dvě Superstars, co si to míří do Brna, pouštím Kalina, Radio Spin, užívejte.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak na to tady právě koukám. No a máme tady nehodu na silnici 37, a to na 47. kilometru na trase Hradec Králové Pardubice, no a to přímo v Pardubicích. Teď už koukám na dálnice a ty vypadají momentálně v pohodě a průjezdně, takže se přesouvnu rovnou do Prahy, no a tady máme nově crash na Bubenském nábřeží. Je tady pád cestujícího v tramvaji, takže určitě opatrně. No a taky máme crash v ulici Zelená, to je taky čerstvý. Tak tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej, informuj mě a spinery, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
1: Radio

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a co pak to bude, Holexi?
2: Vicky, bude to pro moji dcerku Denisku, pro Mariánka, mojho brata, co sedí vedle mě, pro všechny, co jsou momentálně na cestách a štve ten déšť. Sice jako bylo ho potřeba, ale zrovna na cestu jsem ho nepotřeboval.
1: Holexi, sice nebe je zamračený, ale ty si mi teďkon udělal jako velkou, velkou radost, takže věřím, že teďkon všichni budeme mít úsměv na tváři a pořádně to tady spolu rozjedeme a roztančíme, protože jdeme na Ty jsi kdo? Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Komunikátor už nám pomaličku končí, glo, ale začíná nám tady pomaličku Spin Extra s Jirkou. Čau, Jirko.
1: Čau, Vicky, čau, spineři.
0: Jirko, prosím tě, my jsme tady dneska řešili takový smutný příběhy o tom, jak lidi ničí svoje telefony, protože jsem ho ráno utopila, nebo ráno jsem o tom mluvila.
1: Já jsem si myslel, že to je narážka to glo, na to, že se ti utopil telefon.
0: Víš, co bylo nejvtipnější? že jsem svýmu přítelovi jakoby chtěla dát vědět, že jsem jako v pořádku, aha, že asi může být divný, že jako neodpovídám na zprávy. A tak jsem jako šla na mamčin jako Instagram a přes ní jsem mu jako šla psát ty zprávy, ale oni se nesledujou. To znamená, že já jsem nevěděla dopředu, že tam máš nějaký omezený počet zpráv a jenom mi přišlo vtipný, že jsem mu nejdřív poslala jako fotku ryby, u který bylo a pod tím jsem napsala právě jenom glo. A pak jsem mu chtěla napsat, že jsem to já, a ono už to nešlo, že jo? Protože to byly jenom ty dvě povolené zprávy, jakoby pro novýho.
1: Takže si teď prostě myslí, jako, nejen, že mě teď jako začala ghostit, ale ještě jí máma si teď ze mě dělá prostě srandu tady.
0: To vůbec ne, to nechytil, jakoby prostě, já to chápu prostě, tohle to byla opravdu udička, jako za tři roky, podle mě hozená. Byl jako, co to je za spam, nějaký glo, nějaká ryba tady, to je divný. Bizárno.
1: No, bizár trochu, to je pravda.
0: Jo, no. A co ty teda a telefony?
1: Hele, já musím říct, že dlouho jsem telefon nestratil, ani mi dlouho nebyl odcizený.
0: Dobrý.
1: Ale vlastně o všechny telefony, o který jsem kdy přišel a vždycky, když jsem jako obměňoval telefon, tak to vždycky bylo vlastně kvůli tomu, že mi buď byl odcizený, anebo jsem ho někde ztratil.
0: Jako s tím úplně souzním. A musím říct, že o to těžší je potom najít třeba mezi přáteli někoho, kdo ti může jako narychlo telefon půjčit svůj starý, že jo? Protože všichni ti řeknou, není prostě.
1: Já si pamatuju, když jsem byl prostě menší, někdy na Gimplu, tak já jsem měl třeba tři telefony v šuplíku, takový
0: taky.
1: Ty prostě ty tlačítkový klasický, poslední prostě záchrana.
0: Jo.
1: Teď už by mě to ani vlastně nenapadlo to jako skladovat.
0: Jo, je to tak, no je to prostě spotřebka, no. Tak hold, děje se, naštěstí můžeme se oprostit od materiálna, že jo. Můžeme se tady přesunout zpátky do duchovna, hledat to štěstí a radost jinde.
1: Tak Jirko, doufej, že tohle si teď neříká tvůj přítel. No
0: ne,
1: tak
0: ne,
1: budu hledat štěstí jinde prostě, no tak.
0: Ne, ten už mě ulovil, dobrý. Tak. Solo kapr. Tak prosím tě, co budeš řešit?
1: No my se trochu zhoupneme dneska, podíváme se na největší houpačku v České republice a kdo jiný by měl otestovat než Jirka Procházka, který z toho včera vydal i docela vtipný video.
0: Tak to je výborný. Jirka Procházka, jo?
1: Jirka Procházka.
0: Ten to pofajtil prostě.
1: No, ono to má 50 metrů na vejšku, ta houpačka, takže myslím si, že značnou odvahu to asi bude chtít tam
0: takže
1: vůbec vyšplhat.
0: Pro obry houpačka. Tak no. To se máme na co těšit. Já bych se na ní nevyškrábala, já se přiznám.
1: Já asi taky ne. Ještě hlavně ona to je houpačka, která je zavěšená na obrovským jako jeřábu.
0: Jasně.
1: Takže asi by jsem taky nebyl úplně v pohodě s tím tam jako vyšplhat.
0: 50 metrů říkáš? Hmm. Teď jsem si to začala teprve uvědomovat. To je panelák.
1: To je panelák.
0: To je možná to už je mrakodrap pomalu.
1: No tak až vám někomu přiletí Jirka Procházka do obyváku, prostě v 15. patře, tak se ničemu divit.
0: Se Jirka jenom trošku víc houpnul. No tak to se máme na co těšit. Teď už ti jenom řeknu, jak je venku. Tak prosím tě, 14 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky, jak by smet. Odpoledne už čekají deště a to v podstatě po celé republice, takže deštníky rozhodně sebou. Pozor, na silnicích budou mokrý. No a když se podívám na zítřek, tak prosím tě, zítra bude kolem 15-16 a zase střídavě, polojasno, trošku deště, no jako je podzim
1: už. No už je to tady.
0: Jako příjemný. Vem si pončo, buď jako já, vem si pončo a buď dobrý. Tak jo, těším se na to zítra. Čau.
2: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, no a já tě vítám opět po víkendu u pořadu Spin Extra. My krom největší houpačky v České republice dneska probereme taky jedno významné ocenění, který teď dostal Shaquille O'Neal. Za hodinku nás potom čeká samozřejmě naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět pro tebe budu mít 3 jména a ty budeš hledat, co by je mohlo spojovat. No a dneska nám tady taky odstartovala soutěž o bike pasy a food karty na Klínovec. Stačí jenom poslouchat, no a když uslyšíš soutěžní zvuk, tak pak už jenom počítej, no a kolik zahraje tracků, než opět zazní soutěžní zvuk, tak to bude vlastně celý to gro téhle soutěže, potom už jenom stačí se dovolat jako třetí a správně říct, kolik tracků mezi těma zvukama zaznělo. A když to bude správně, tak je výhra tvoje. Takže rozhodně už na stopkách, po celý odpoledne taky budu hrát přesně podle tebe, tak to můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. No a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pár dní zpátky jsme tady probírali dárky k Vánocům a malej Lukáš si přál skate.
2: Já jsem se k Vánocům moc rád skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
2: Jo, jezdil, ale se umím skateboardu, ale počul mi ho kámoši.
1: Ty už víš, že my jsme tady objevili Jindru, který zrovna jeden skate měl, a Jindra ho Lukášovi přivez sem do Spinu. Jak ti to napadlo, Jindro?
3: Jsem se tenkrát koupil na dovolenou a jezdil jsem na něj týden, od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl, a proč někomu neudělat radost.
1: No a bráško, proč si na tom skateu teda přestal jezdit?
3: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
1: Chápu, ale Jindro, děkuju, že si tenhle slib dodržel a skate nám sem do studia dovez. A Lukáši, tobě ho posíláme. Užij si ho, no a samozřejmě nám taky pošli nějakou fotku, jak na tom skateu jezdíš. Radio Spin prostě umí plnit sny, tak třeba ho zase příště splníme i tobě a třeba to bude už zítra ve Spin ránu. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.

Ladíš Radio Spin, doufám spineři, že se rádi houpete, protože teď se společně zhoupneme a to společně i s Jirkou Procházkou, protože ten se včera pochlubil na svých sociálních sítích videem, kde skočil z jedný z největších houpaček u nás v České republice. Tahle houpačka je vysoká 50 metrů, nachází se přímo v centru Brna a to přímo na staveništi, protože samotná ta houpačka je zavěšená za jeřáb, který na tom staveništi je. No a Jirka Procházka se na téhle houpačce zhoupnul i s dalšíma asi cca 30 lidma a chtěli tak vlastně udělat rekord, který se jim podařil a vlastně se to tak zapsalo jako nejvyšší houpačka svého druhu aktivní na staveništi u nás. Takže my se na ní bohužel nezhoupneme, můžeme se jenom podívat na Jirku, ale kdyby přeci jen někdo z vás chtěl něco takového zkusit, tak nejvyšší houpačka u nás v České republice se nachází kousek od Chomutova a má 62 metrů a skáčeš tam vlastně z mostu a je to nad takovým hezkým údolím. Já jsem tam dokonce jednou byl, když kamarád tam skákal bungee jumping, což byl opravdu neuvěřitelný zážitek a to jsem to jenom sledoval. Takže rozhodně pro vás všechny, co milujete Adroš, tak je tady ta možnost. No a my už teď pokračujeme s hudbou. Radio Spin. Yeah.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D7 aktuálně vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy. Štosuje se to tady až po 20. kilometr. Na D6 přímo u Prahy potom vidím taky štosovačku a postojíš si tady obousměrně, takže dávej tady taky bacha. Potom zdržení hlásí taky D10, a to přímo u Mladý Boleslavy, kde vidím taky obousměrný zdržení. A stejně tak obousměrnou štosovačku hlásí taky D11, kde si postojíš u 61. kiláku. Regiony aktuálně vypadají, že jsou naprosto v pohodě průjezdný. V Praze to vlastně nevypadá taky aktuálně úplně nejhůř. Lehký zdržení hlásí jenom Kulaťák v Dejvicích, postojíš si taky v Kbelský ulici směrem ven z Prahy. Spojovací ulice směrem na Českobrodskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a co se nehod týče, tak vidím tady jenom jeden crash aktuálně, a to na ulici Jana Želivského. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do obla, když vech šner se jak teko badu.

10, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Dne tady na rádiu Spin hraju přesně podle tebe, teď už tady mám na drátě Ondřeje. Čau Ondřej.
1: Ahoj Jiří.
0: Tak Ondřej, ty jsi mi říkal, že budeme pokračovat v téhle grimeové vlně, tak co tam nahodíme?
1: Vybrali jsme Maxima Louna a Through the Night, kamaráde.
0: Yes, je to tak, já to tam hážu. Řekni mi, budeme to někomu speciálně posílat?
1: Ale asi všem, co mají ještě něco na práci dneska odpoledne, no, ať vám to u toho utíká, u toho bíku.
0: No a jak to máš ty, Ondřej? Ty máš ještě něco na práci, nebo ty dneska už jenom si hodíš nohy na stůl a máš pohodu?
1: Hele, rád bych, má nějaký společenský tyjo, události, jdu se kouknout na Mariánský náměstí, odevzbírá se tam ta výstava na Havla, já jsem z toho nějakým způsobem účastnil. Takže na to jdu mrknout a večer se odevírá vlastně lanovka na Petříně, nově odevřená, taky jsem
0: hezky pěkně, hezky pěkně. Prsty. Takže vlastně a kultura a ještě k tomu prostě pak ještě s výhledem, to je nádhera.
1: Přesně tak, jako poznávat krásy Prahy, tyjo, aby jsme si vážili, v jakým krásným městě vlastně žijem. Tyjo.
0: Přesně tak, bereš mi úplně slova z úst, takže užij si to hlavně, Ondřej, já tam hážu tuhle pecku, kterou si tady navolil a měj se hezky, užij si to, čus.
1: Díky, hezký den, čau, čau.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Ladíš Radio Spin, za Majkem, je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme se Spin Extra. Dneska máme 21. září, svátek tak slaví Matouš, takže všem Matoušům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, tak na to buď určitě ready. Taky připomínám, že nám tady taky od dnešního dne celý týden běží soutěž o bike pasy do trail parku na Klínovci. Stačí jenom hledat soutěžní zvuky, no a hned potom, co tenhle zvuk uslyšíš, tak počítej tracky, který tam hrajou, no a potom zazní opět zvuk a já už pak jenom chci znát číslo, kolik tracků zaznělo mezi těma soutěžníma zvukama. Takže to rozhodně na to buď taky ready. No a samozřejmě i dál, tady při pondělku hraju přesně podle tebe, takže ať už seš za volantem, ať už seš v práci, pro všechny tyhle příležitosti jsem tady já, abych ti ten čas zpříjemnil, a to trackem na přání. Jdeme se ještě podívat, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 14 stupňů, je tam teda pod mrakem, čekej taky lehký přehánky, který nás dneska budou vlastně otravovat celý den, ale nemělo by to být nic velkýho. Co se týče zbytku České republiky, tak tam vidím, že máme taky nějakých 13-14 stupňů, zítra to bude potom dost podobný jako dneska, maxima ty se vyšplhají na 15. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které

0: jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady na Rádiu Spin startuje naše pravidelná hádanka 3 v jednom. V téhle hádance mám pro tebe vždycky nějaký jména, ale můžou to být taky filmy, tracky, seriály a tak dále. Zkrátka 3 nějaký věci, které mají společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Zajímá mě, co by mohlo spojovat film Odyssea, seriál Hráči a taky videohru GTA 6. Tak já to nechám takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat Odysseu, Hráče a taky GTA 6, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

0: Milovec.
1: Nám před malou chvílí zazněly soutěžní zvuky, které ti celý tenhle týden tady v éteru Rádia Spin můžou vyhrát bike passy do trail areálu na Klínovci. Stačí jenom správně spočítat tracky, který zazní mezi dvěma soutěžníma zvukama, a já už tady mám třetího volajícího, Matyho. Čo, Maty?
2: Čau.
1: Maty, tak pravidla zní jasně, tak kolik zaznělo tracků mezi soutěžníma zvukama? Pověz.
2: Slyšel jsem tři.
1: Tak Maty říká tři. OK, tak Maty, počítej se mnou. Zazněl Kelin. Potom zazněl ještě Rich Brian. Zazněl taky Wiz Khalifa. A Maty, zazněl ještě nějaký track?
2: Podle mě ne.
1: No a podle tebe je to správně, protože byly to tři tracky, vyhráváš.
2: Paráda, super, je.
1: Velká gratulace, Maty. Tak jsou to teda dva bike passy do trail areálu na Klínovci. Zeptám se tě, jezdíš rád na kole?
2: Jezdím. Teďka jsem se tenhle víkend jsem se vrátil zrovna z kol. Byli jsme na Třeboni se projet jen tak, takže určitě super.
1: Super, tak věřím, že tohle bude něco pro tebe. Víš už, koho vezmeš sebou, protože to jsou dva pasy.
2: To se asi domluvím s kamarádem nějakým, no. To si myslím, že jeden určitě se najde.
1: Jasný, no a když vám z toho ježdění vyhládne, tak ještě ti přihodím dvě food karty v hodnotě 1000 korun každá, takže se tam budete moct i nadlábnout. Tak jo, tak máš radost, Maty.
2: No samozřejmě, paráda. Velikánskou.
1: Hele, tak mi vydrž na drátě, já ti řeknu všechny podrobnosti, no a vy všichni ostatní spinéři stále poslouchejte, protože soutěžní zvuky můžou přijít naprosto kdykoliv.
0: Nevyhrál? Nevadí. Šancí na Rádiu

0: vyžuje dreví. Posloucháš Radio Spin, my i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat film Odyssea, seriál Hráči a taky videohru GTA 6. Jdeme na tu slibovanou nápovědu. Jedná se dneska o nějakou osobu, která má se všema těhlema projektama něco společného. Ta hledaná osoba má taky co dočinění s rapem. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, nebo respektive kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat Odysseu, Hráče a taky GTA 6, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11 vidím velký zdržení u 30. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, tady je zasekaný příjezd do Prahy a to od nějakého 15. kilometru se to tady začíná štosovat. V Plzni potom vidím zasekáno na Klatovský třídě, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména v Kbelský ulici a to směrem ven z Prahy, nebo třeba taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje směrem na Záběhlice. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen. Heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Posloucháš Radio Spin, Jirka za Majkem, máme tady už závěr dnešní hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat Odysseu, taky seriál Hráči a do třetice taky videohru GTA 6. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, víme, že spojuje nějaká osoba tyhle věci, tak si jdeme poslechnout, jestli tady od vás mám nějaký tip.
2: Ale nebude to mít, že všechny tři věci mají společně něco s Travisem Scottem?
1: No a tady hned v první odpovědi to máme, samozřejmě je to přesně tak. Všechny tyhle filmy, seriály, videohry spojuje Travis Scott, protože právě Travis Scott bude součástí nebo už byl součástí všech těchto velkých projektů. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na rádiu Spin.

Příjemný odpoledne, ladíš Radio Spin. Za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Máme dneska 21. září, svátek tak slaví Matouš, takže všem Matoušům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme na samořídící auta Tesla, který nám už zanedlouho budou jezdit po naší republice. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, můžeš ho tady nechat zahrát, buď to pomocí naší mobilní aplikace, nebo pomocí našeho čísla 210 32 30 30. Než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí teda 14 stupňů, stále tam máme pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky a čekají taky lehký přehánky, který nás ještě sem tam dneska k večeru budou trápit. Co se pak zítřka týče, tam to vypadá, že už by to mělo být úplně bez dešťů a maxima se vyšplhají podobně jako dneska, a to na 15 stupňů.

0: Za 3 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, možná už si to viděl, možná už si v tom sám tak jel, ale Tesla udělala novej takovej software, který za tebe zřídí tvoji Teslu úplně sám. Takže ty jenom sedíš, kocháš se a jedeš, Tesla mění pruhy, zatáčí, dává bacha na všechny ostatní auta a tak dále. No a Česká republika teď schválila tenhle software, že bude moct vlastně být používaný tady u nás a Česko se tak stalo 7. evropskou zemí, která tohle používání schválila. Pro nás to teda znamená, že budeme na silnicích vydávat samořídící se auta, jak to vlastně lidi pojmou, to jsem sám zvědavý, jestli se tady třeba taky dočkáme nějakých samořídících taxíků a tak dále a tak dále. Každopádně, co mě docela zaujalo, tak je tady napsáno, že za řízení a dodržování pravidel silničního provozu bude nadále odpovídat řidič. No, takže představa vlastně, že ty sedíš v tom autě, teď to auto, já nevím, udělá nějaký přestupek, můžeš za to prostě ty. V tom autě seš sám, na nikoho jiného to asi nehodíš. Já jsem ale nedávno viděl docela vtipný video, kdy tam jel právě týpek v téhle samořídící se Tesle a z ničeho nic to zatočil a narval to přímo do auta s policajtama. Ten týpek se toho volantu ani nedotk. Byl to opravdu nějaký zkrat a ta Tesla tam prostě to do něj narvala sama. Samozřejmě policajti vystoupili a ten týpek měl co vysvětlovat. Takže ať už budete jezdit s touhle Teslou, nebo budete třeba využívat tyhle taxíky samořídící, tak rozhodně dávejte vždycky bacha. Ještě jak ten software využít, tak v podstatě vy všichni, co Teslu máte, tak vám přijde jenom do té Tesly update, vy ho nainstalujete a máte to tam. Takhle jednoduchý to bude. No, chtěl jsem říct, že budoucnost je sladká, ale mám z toho popravdě trochu strach. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, tak minulý týden to opět odstartovalo. Třetí řada populární reality show, můžeme říct, s názvem Zrádci je konečně tady. Úvod, tak ten byl naprosto grandiózní. No a já mám tady velice dobrou zprávu pro vás, pro všechny, co budete sledovat opět letos Zrádce, tak i letos nás totiž čeká projekce každého dílu v kině. No a samozřejmě my pro tebe tady máme na tyhle projekce lístky. Už teď můžeš soutěžit o lístky na projekci třetí epizody, a to samozřejmě ve Spin Ránu u Krištofa s Domem, takže tam využij svoje štěstí. No a třeba se společně potkáme i v kině a společně se mrkneme na Zrádce a potom o tom samozřejmě můžeme společně i pokecat. Můj zatím favorit z prvního dílu, Jan Špaček, jsem hodně zvědavej, co tam předvede, protože myslím si, že by tam těma kartama mohl fakt hezky zamíchat. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak dálniční tahy na D1, vidím stále velký zdržení u 26. kilometru a to směrem na Prahu, takže tady určitě dávej bacha. Bacha potom dávej taky na D8, 45. kilometr, tady hlásí štosovačku taky směrem na Prahu, no a obou směrně si pak postojíš na D11 a to u 31. kiláku. Co se regionu týče, tak Havlíčkův Brod hlásí aktuálně velký zdržení a to v celém centru, takže tady určitě dávej bacha. Bacha dávej taky v Českých Budějovicích, v ulici na Dlouhé Louce. No a když se mrkneme rychle na silnice v Praze, tak stále největší zdržení vidím v Kbelské ulici a to směrem ven z Prahy. Postojíš si ale třeba taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, i tady se to táhne a táhne se to dál přes celou taky Dobříšskou. Spojovací ulice směrem na Českobrodskou, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a Sokolská ulice hlásí potom jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Kolbenově ulici. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá

0: out.
1: Pusť něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: a jdeme si teď už vychutnat dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra a o ten si řek Mára.
1: Čau, zdravím, tady Mára, chtěl bych prosím zahrát Candy Shop od 50 Centa.
0: Tak jo, bude to 50, který teď obohatí náš éter, hážu ho tam, ty užívej příjemný pondělí.
2: Radio Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, Jirka a teď už taky Mára za Majkem. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spinezi.
0: Tak jaký jsi měl víkend, Máro?
1: Snažím se vzpomenout, co jsem dělal o víkendu a už si vzpomínám. V neděli jsem byl na fotbalovém turnaji, okay. Jsme druží, já jsem chytal, pak jsem odpočíval, hrál, jsem to říkal vlastně Vicky, hrál jsem Lego Harryho Pottera, trošku nostalgická hra, nevím, jestli jsi to někdy hrál.
0: Harryho Pottera jsem nikdy nehrál, ale hrál jsem Lego Batmana a mě celkově ty Lego hry přijdou strašně fajn, protože jo? To je takový prostě pro tu hru. Je to úplně ideální.
1: Přesně. A hlavně je to jako vtipný. A navíc tam se skoro nemluví, že jo. Takže je to fakt taková pohodička. A v sobotu jsem řešil vytopený sklepy, prosím tebe.
0: Ajaj.
1: Sousedům tam praskla trubka ve sklepě a vytopilo to 4 sklepy.
0: Tak nemilý.
1: Takže sobota byla hodně zajímavá. Jsem si říkal, jo, si odpočinu, budu mít klid, budu střídat nějaký videa, co mám na práci. Ne. Řešil jsem sklepy.
0: Tak já jsem to měl trochu klidnější, já jsem dal na tvoji radu, protože byla taková akce, byly kina za stovku a šel jsem na novýho Spidermana.
1: Jurně.
0: A vlastně byla to asi Marvelovka po 3 letech, možná 4, co jsem naposledy něco viděl. Já jsem naposledy viděl Endgame.
1: Okej.
0: A vlastně nebylo to tak špatný, bylo to docela dobrý.
1: A chytnul seš?
0: Jako chytnul, protože jelikož je to Spider-Man, asi už jsem věděl, že babička May prostě už jim prostě po smrti. Tam... Sorry, spoiler alert. Prostě už tam prostě
1: není. A ta už umřela v jiném díle.
0: No jasně, ale připomíná se to v každém díle, aby to jako člověk nezapomněl,
1: ano,
0: že,
1: ano,
0: je, že je skutečně mrtvá.
1: A ona to teda nebyla babička, to je jeho teta May. Ale
0: teta May, teta May. Já říkám babička, protože ano, já znám původní, no, prostě jasně, to, kde no. To je prostě babička.
1: To je pravda.
0: A teď jsem si říkal, ty, co to je tady za...
1: Co to má znamená? Taká latina tady.
0: Taková prostě, mamka tady.
1: Taková mamina, ona je dobrá, ona je pěkná.
0: Já jsem právě říkal, jako to...
1: Škoda, sakra.
0: Ty by jsem neměl takový jako babičkovský, jako...
1: Syndrom.
0: Přesně tak. Ale nakonec jsem rád, že jsem tam šel, protože fakt to bylo příjemné.
1: Tak to jsem rád, že si dal na moji radu.
0: Co tě dneska čeká v Čilu na Spinu?
1: No, věděl jsi o tom, že se dají dražit jména pro své dítě?
0: Že si vydražíš...
1: Vydražíš jméno pro své dítě. Jako lidi prostě nabízejí prachy a říkají, jak by se to dítě mělo jmenovat.
0: Takhle.
1: Takže někdo nabídne 1000 a řekne, bude se jmenovat Honza. Někdo nabídne 1200, ne, bude se jmenovat Tomáš.
0: A prostě. To je docela dobrý. Tedy, že bychom to možná mohli použít jako nějaký marketingový, jako tak, že třeba...
1: Ale dítě, jako jméno pro dítě.
0: No jasně, že by to třeba byl Radio Spin Novák třeba.
1: Ježiši Kriste, Jirko.
0: No nic, jdeme radši od toho. Prosím tě, ještě se rychle jenom podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 14 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak tam to vypadá maximálně na 15 a už by to mělo být bez dešťů. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou 15. A my se slyšíme. Ježišmarja, už jdem o toho radši pryč a už tady moc zase tu babičku mej, už není zase myslím.
1: Babi!
0: Peace!
2: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

Posloucháš Radio Spin, s tebou už je Mára, 21. září, pondělí, svátek, dneska slaví Matouš, hodně oblíbený jméno, tak určitě na Matouše nezapomeň. Doufám, že jsi měl klidný víkend, protože já už jsem to tady říkal Jirkovi, já jsem řešil vytopený sklepy u nás v baráku, takže jsem musel probudit úplně celý barák a všichni jsme šli společně vytírat. No byl to zážitek, poznal jsem sousedy, noví lidi, jsou to docela pohodě týpci, takže to bylo super. Vlastně docela užitý, ale člověka to samozřejmě docela vyřídí. A co mě taky vyřídilo, byla zpráva, kterou jsem dneska četl, a to, že se dá dražit jméno svého dítěte. Prostě to vydražíš. Jo, kdo dá největší nabídku, nejvyšší, nejvíc peněz, tak toho jméno, co navrh, tak to se použije. Pro dítě. Tak to mi přijde fakt jako bežár. Od koho to je, pro koho to je, za kolik, hele, za chvilku si řekneme, takže určitě zůstaň u Rádia Spin. No a můžeš si taky samozřejmě objednat svoje tracky na přání 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. S tebou Mára, posloucháš Rádio Spin.

0: Já jsem se konal tu moc rád skateboard.
1: Už jsi na nějakém jezdil?
0: Jo, jezdil, já se umím na skateboardu, ale počuju mýho kámoši.
1: Ty už víš, že my jsme tady objevili Jindru, který zrovna jeden skate měl, a Jindra ho Lukášovi přivez sem do spinu. Jak ti to napadlo, Jindro?
2: Jsem se tenkrát koupil na dovolenou a jezdil jsem na něj týden a od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl, a proč někomu neudělat radost.
1: No a bráško, proč si na tom skateu teda přestal jezdit?
2: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
1: Chápu, ale Jindro, děkuju, že si tenhle slib dodržel a skate nám sem do studia dovez. A Lukáši, tobě ho posíláme. Užij si ho, no a samozřejmě nám taky pošli nějakou fotku, jak na tom skateu jezdíš. Radio Spin prostě umí plnit sny, tak třeba ho zase příště splníme i tobě a třeba to bude už zítra ve Spin ránu. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, a jestli máš dceru a někdy se za ní třeba styděl nebo si na ní byl naštvaný, už nemusíš. Horší jak Bonnie Blue to totiž nebude. Jestli nevíš, lehká holka, špína, co za 12 hodin se vyspala s tisícovkou mužů. Ano, 1000 chlapů za 12 hodin, říkám, špína. No a během toho s jedním z nich otěhotnila. No, jedním z nich. On to bude asi spíš takový trošku skupinový projekt. Každopádně, aby to bylo ještě lepší, taková třešnička na dortu, tak ona se rozhodla, že ani svoje vlastní dítě nepojmenuje, ale nechá to prostě v roli toho, kdo zaplatí nejvíc. Takže normálně aukce o jméno dítěte. Takže může to být Matouš, může to být Tomáš, může to být Marek, vlastně je to úplně jedno. Já bych navrhoval třeba něco jako Míšenec, protože tisícovka chlapů, nevím, co z něj úplně vyroste. Každopádně, jaký jméno by si doporučil ty? Já vím, je to trochu nechutný, ale můžeme se tady nad tím trošku pobavit, protože nad tímhle se dá bavit. Takže co by si doporučil za jméno, který vzniklo s tisícovkou mužů? No, pro dítě. Jsem na to zvědavej. 210 32 30 30 nebo naše mobilní app.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a začnu pohledem na dálnice. Crash na D1 na 20. kiláku směrem do Prahy. Čekáš tady zhruba 10 minut, neprůjezdný levej pruh. Nehoda taky na D2, 3. kilák, příjezd do Brna, tady zavřený pravý pruh kolem 5. A nepříjemná uzavírka na D11, 50. kilák směr Jaroměř. Je to tady kolem 4 hodiny. Jsou tam nějaký předměty na silnici, odklízí se to, je to uzavřený. Hele, dávej na to bacha. Crash v Brně a to na Nádražní a Křenový. 12 minut si počkáš tím pádem na Zvonařský. Boural se taky v Ostravě a to na Rudný. Hlavní město, tady je to zatím docela v pohodě, nehoda na Cínovecký, na sjezdu z D8, Broumarská, zasekána taky Štěrbolská spojka, skoro až od Černáku směrem Průmyslovka, kde si počkáš ještě spojovací, Nuselák směrem do centra, k Barandovu, tady čekáš kolem 10 minut, taky Pražský okruh, 15. kilák směr Ruzeň kolem 7 a 23. směr D1 kolem 12. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na...

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Čo na spinu, s tebou Máran, za chvilku 3:15. No a já jsem ti zhruba ve čtvrt položil otázku, jak bys si pojmenoval dítě Bonnie Blue, lehká děva, která se vyspala s tisícovkou mužů během 12 hodin, no a během toho vznikl dítě. A teďka ještě draží, jak se tohleto dítě bude jmenovat, složitý příběh. Každopádně Petr má skvělý nápad, jak by se tohleto dítě z tisícovky mužů mělo jmenovat.
2: Myslím, že by se mělo jmenovat to dítě Šehrezáda, že to bylo taky z 1001 noci. Měj se pěkně, Petr, čau.
1: 1001 noc, hej, tak to je prostě výborný. No a mám tady na drátě ještě Michaela, tak uvidíme, jestli Michael vymyslí taky nějaký jméno. Michael, čau, slyšíme se.
3: Čau, je Smaro, jasný.
1: Tak co, vymyslel jsi taky, jak by si navrhnul Bonnie Blue, jak by se měl jmenovat její dítě?
3: Hele, tak Šehrezádu už tady máme pro holku, tak za mě pro kluka, když to bude, tak to bude určitě Sperminátor.
1: Sperminátor. Ten je dobrý. Hele, to asi myslím, že jsi asi vyhrál, že jsi to asi možná Petra trumfnul. Pokud chcete ještě někdo trumfnul Michaela, 210 32 30 30, nebo naše mobilní aplikace. Michael, my jsme

0: tady vybrali Katanu, Robina Zuta, 415, těch frajerů 415 nebylo, bylo jich ještě o trochu víc. Chceš tady ten track někomu poslat?
1: Hele, určitě tobě do studia a já bych se o těch číslech už nebavil, kolik kde bylo lidí. To ale to zavání.
0: Ani ta částka nesouhlasí.
1: Přesně tak.
0: Měj se hezky, Michael, čus.
1: Ty taky, ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, za chvilku 5 hodin, to znamená, že si tady dáme rap DNA. Každopádně ještě teďka Trail Areál Klínovec, jede to celý týden, jestli vůbec nevíš, tak soutěžíme tady o food karty na občerstvení v hodnotě 1000 korun o 2 karty, to je potřeba říct, na Klínovci do areálu. A dokonce tam jsou ještě nějaký instruktoři, kteří tě provedou, taky 2 bike pásy. Prostě každý den můžeš vyhrát tady ten skvělý balíček. Toho instruktora, to je taková trošku šlamastika, protože musí ještě u toho zahrát PSA, já to říkal. Jak tyhle ty lupeny vyhrát, se podrobném tutoriálu dozvíš na našem Instači, případně tady běhá ještě Bet, který ti to všechno vysvětlí. Takže pokud rád jezdíš na kole, máš rád traily, tak rozhodně čekni náš Instač, poslouchej Radio Spin a věřím, že taky vyhraješ. To je soutěž, která běží do konce tohohle týdne a co nám za chvilku startuje, je samozřejmě Rap DNA. Takže se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně máme něco kolem 16 stupňů. Mělo by údajně i pršet. Jsou takový jako obláčky nad celou republikou a furt se to někam šoupe. Mělo by to dorazit i do Prahy, Ostravy, Olomouce. Zkrátka, mělo by to být údajně skoro úplně všude. Tak uvidíme, co je na tom pravdy. Zítra kolem 15, polojasno. A nevypadá to, že by se mělo oteplit. Možná v sobotu 20, tam vidím. Ale jestli to vydrží? No, to je dobrá otázka.
1: Spin Radio. Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden jsme to zakončili s Hugo Montenegro ze 69. Takhle zněl základ. Rok 2004, Promeo a samozřejmě... To jsem si nemohl odpustit. A samozřejmě velký banger This Wall Don't Lie. Každopádně dneska jsem pro tebe rozebral jeden z největších českých bangrů, který 100% znáš, který jsi slyšel, který máš naposlouchaný, který máš možná i dokonce v playlistu, který si možná poslouchal i o víkendu. Zkrátka, tady tu pecku každý zná, ale ha, důležitá otázka. Poznáš to jenom díky beatu? Co? Bude ti to stačit? Budeš takovej frajer, že to poznáš? No uvidíme za chvilku, pokud poznáš rapera, track, dávej mi i hned vědět do apky nebo na naše číslo. Nebudu to dlouho zdržovat a jdem si to poslechnout. Tak co by to tak mohlo být? Opravdu tam máš jenom beat? Takový znešený track bych skoro řekl. Ještě to má 5 vteřin. A to je zatím všechno, co ti tak pustím, tak doufám, že tušíš.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou Mára 1717, no a to znamená, že už jsme si odhalili dnešní sample, spíš dnešní beat, abych to nazval správně, a ten zněl takhle. Už ho nebudu hrát celý, protože ti to je docela jasný a navíc ti hodím nápovědy. Zkoušel to tady nejenom třeba Michael.
1: Čím tady Mike? Hrozně, ale hrozně to znám. Vím, že to je Hector, nebo tuším, že to je Hector, ale mám velký dilema.
0: Velký dilema, dilema Michaele, dilema od Hectora to není. Každopádně, Michaele, abych ti pomohl, a třeba ještě ostatním spinnerům, který trošku tápou, tak hodím vokály, ne toho interpreta, ale který se objevují v tom samplu. Ty se objevují skoro v celém tomhletom bangru. Ještě řeknu, že to je z roku 2023. A ještě pro Lukáše, že je to teda pro Michaela, že je to Michael, jo. Jsem jí vytunil, vzal jsem jí na výlet. Tak to už by mohlo stačit, ne?
2: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: chvilku půl šestá, no. Co to znamená? Přesně tak. Jdem si to odhalit, jdem si říct, co to dneska bylo. Tohle jsem ti pouštěl. Bylo to zhruba 20 vteřin, tím teďka už nebudu trápit. Taky jsem ti ještě před chvilkou pouštěl tuhle ukázku. No a co ty odpovědi? Tak, nebudu to dlouho zdržovat. Jdeme třeba za Žanet.
1: Čauky, myslím si, že to je Hector... Ta písnička se mi vytuněla, vzal jsem ji na výlet. Jo, písnička Upgrade. Smrt bude asi šťastný.
0: Vojta.
2: Máro, ahoj, tady Vojta. Jasný, hele, bude to určitě Upgrade od Hectora.
0: Tomáš.
3: Je to Upgrade od Hectora.
0: Martin.
4: Tady Martin, je to Hector Upgrade.
0: Megi.
5: Čau, Máro. Řekla bych, že to bude určitě písnička od Hectora Upgrade.
0: Co takovej páv?
6: Podle mě je to Hector Upgrade.
0: Maty z víkendu by taky mohl vědět.
3: Čau, Máro. Kámo, je to Upgrade od Hectora.
0: Co, Martin?
4: Tady Martin, je to Hector Upgrade. Ne?
0: A samozřejmě! Vzal jsem jí na výlet. Ale co je důležitý říct, a teďka možná budeš čumět, jo. Nejrychlejší z vás, hnedka jakmile jsem dokončil vstup, tak mi tady zvonil telefon, byl Lukáš. Poslechni si, co Lukáš řekl.
7: Upgrade,
0: 14. 14 let a už zná Upgrade. Takže jestli jsi měl strach, co bude z budoucí generace, neměj. Lukáš, prostě reprezentant 14 letech, je to dobrý, poslouchaj Hectora, nebude to tak hrozný. Tak jo, za chvilku si Hectora a jeho Upgrade dáme. Každopádně... Ještě rychlá doprava na rádiu Spin, Crash na D1, na 20. kiláku a taky 15. kiláku směrem na Prahu, čekáš tady kolem 10. Nehoda na D2, 3. kilometr směr Brno, zavřený pravý pruh kolem 5. V regionech Crash v Brně na Nádražní, Žabovřeská a Křenová, v Ostravě se boural na Rudný a Crash taky ještě v Pardubicích na Průmyslovce. Hlavní město tady je nehoda na Novovysočanský kolony, taky se táhnou od spojovací až na Povltavskou, zasekaná jižní spojka směrem na Průmyslovku do Břízka k Barandovu, tady čeká kolem 10 a samozřejmě pražský půlkruh, 23. kilák směr D1 kolem 12 a 15. kilák směr Ruzeň kolem 7. Ode mě z dopravy všechno, no a už za malej moment konečně ten Upgrade.
8: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Toto je

0: prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Chill na spinu, s tebou Mára, Rap DNA máme za sebou, to znamená, že už se nám teďka blíží hodina, kdy budu hrát celou hoďku jenom podle tebe, jenom tvoje tracky, buď to, co posíláš do naší mobilní apky, nebo případně, co voláš na číslo 210 32 30 30 jako Tomáš.
1: Ahoj, tady Tomáš. Zahráli jsme něco od Bulhara, je úplně jedno, co... Všem, co poslouchají.
0: Dobře, tak všem, co poslouchají, tak si teďka poslechnou Kelina a Casanova Bulhar. Balkan Paradise, pecka, která je poměrně ještě docela dost čerstvá, která voní horkem, která voní Balkánem. Moc mě to baví i ten klip. Každopádně to si dáme teďka, pak tam je nějaký Izo, pak ještě jedna legenda a to nás, New York State of Mind. No a pak už si budeme odhalovat pecky, co budeme hrát podle tebe. Takže máš zhruba pár minut na to, aby si objednával do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Radio Spin, s tebou Mára.

0: track, který má být v historii rapu, který má být v každý knížce, tak je to prostě nás, New York State of Mind. To úplně změnilo rap, jak ho chápeme dneska. Každopádně tu pecku máme za sebou a znamená to, že se teďka přesouváme k větším peckám. Možná. Záleží na tobě, protože tady těch 60 minut budu hrát jenom podle tebe to, co ty určíš, buď to přes naši mobilní apku nebo na naše číslo, tak já budu hrát. Jdeme se podívat nejdřív za Lukášem.
1: Lukáš, to já si chtěl zahrát, prosím vás, Krvácenu zemi pro kámoše z Budějic.
0: Dobře, tak zdravíme kámoše do Budějic. Lukáš není jen tak někdo. Lukáš byl dneska nejrychlejší v rap DNA, takže track mu zahráme jako první a zahráme taky od Honzy track. Nebude to dneska pro Jakuba Trmala, bude to pro někoho jinýho.
2: Čau, prosím tě, já bych chtěl zahrát pro toho nejlepšího moderátora z celý Prahy, který dělá na rádiu Spin a je to Mára, a chtěl bych mu zahrát poslední exekuci, ať mi to uteče. Čau.
0: Aha, dobře, tak rozumím, chápu. Děkuju moc, Honzo. Jestli to je teda pro mě, ještě by to mohlo být třeba pro doma, že by to mohlo být třeba pro Krištofa nebo pro Jirku, ale tím, že jsi to poslal mě, tak doufám, že to je pro mě. Já vím, že to je pro mě. Takže děkuju a zahráme si Řezníka a je jeho poslední exekuci. Jaký další pecky budu hrát? To už je na tobě. Voiceovky do naší mobilní apky je prázdná, takže to tam pořádně začni sypat, nebo 210, 32, 30, 30. Aktuálně 16 stupňů, večer by mělo pršet, a to od nějakých 8 až do zítřejších 8 ráno, takže to vypadá, že nám docela sprchne. No a co se týká republiky, v Ostravě prší, v Brně bude pršet, v Uherském Brodě prší, takže déšť nás asi nemine. Jste u Mára, startuje očka, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím

0: Ladíš Radio Spin, s tebou Mára, pondělí 21. září, svátek dneska slaví Matouš, tak Matoušům určitě nezapomeň popřát, máme 4 minuty po 6. To znamená, že už nám odstartovala hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, první 3 tracky máme za sebou, budu hrát teďka pro Zuzku.
1: Musím poslat písničku od Hartrika Party G pro kluky do Rýnovic, ať vám to tam utíká a hlavně pro Samíka, díky papa.
0: Zdravíme Rýnoviče, budeme nakonec posílat Bandolero, protože je to lepší, je to novější, je to svěží, já to mám radši. Zahrajeme taky Adamovi.
2: Čauko, dal bys mi tam prosím Polio Geranda a track Scroll. Díky moc, díky.
0: No a tím, že další voiceovka už nedorazila, ale přišla zpráva od Lukise, tak se jdeme podívat ještě na zprávu. Ahoj, Radio Spin, prosím, zahraj pro mě a moji ženu skladbu Element Superman. Díky moc OG Lukin. Tak zdravíme OG Lukyho. Každopádně teďka jeden tvrdý Ríša na Radio Spin.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 6:45, no a to znamená, že pokračujeme v krasojízdě a v trecích na přání. Budu hrát od Pavla.
1: Ahoj, tady Pavel. Chtěl tebe nahrát vzkaz pro Natálku Sané Trníkovou, to bude, děkuju ti moc. Držím palečky a ti to vyjde s tou půlkou od Hektora v Proštěstí.
0: Tak jo, takže budeme hrát dneska jednoho Hektora Proštěstí. Budu hrát taky od Josefa, a to do Jihlavy.
2: Josef Králík. Co mi můžete zahrát? Něco od 5-8G. Chceme jí věnovat mé maličké Sáře do Jihlavy.
0: Tak jo, tak zdravíme Sáru, co jinýho posílat do Jihlavy než 5-8G, a budu hrát taky pro Páju.
3: Ahojky Marečku, já tě zdravím po víkendu, pust tam moc tě prosím cokoliv od Gleba, výběr nechám na tobě a bude to pro tebe do studia, pro všechny spinery, pro všechny, kdo poslouchají to nejlepší rádio. A hlavně to bude pro mého syna Páju, pro kluky Sašu, Baču, pro Strejdu.
0: No tak jo. Přemýšlel jsem tady nad Glebem 2000X, ale nějaký podvědomí mi říkalo, že bych měl pustit spíš fotoalbum. Takže jeden Gleb, Smek, pro Páju

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D11, 10. kilák směr Praha, bez zdržení, taky nehoda na D1, 340. směr Ostrava a do třetice je to D55, 48. směr Zlín, naštěstí taky bez kolon. Kde se ale trochu zdržíš, tak je D1 na příjezdu do Prahy i na příjezdu do Brna zhruba kolem 4 minut. A nehoda je potom v Brně na Masný, jinak regiony šlapou krásně průjezdně. Mrkneme ještě do Prahy, to se v Praze říct úplně nedá, protože nehoda je na Kodaňské, Veselský a taky k Horkám. Kolony se tvoří hlavně na Nuseláku směrem do centra, na Letný, Bělohorská a taky Evropská směrem do Davids. Ještě koukám k Barrandovu, že to tady vázne zhruba na 7 minut a Pražský okruh 15. kilák směr Ruzyň. Ode mě z dopravy to všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vidět do apky nebo na naše číslo. No a za chvilku hrajou taky další tracky na přání, tak určitě objednávej do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo, protože zatím volno je.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin s tebou má rád svátek. Dneska slaví Matouš 21. září. No a my pokračujeme v krásu jízdě, pokračujeme v hoďce, kdy hraju jenom podle tebe. Budu hrát teďka třeba podle Ramba.
2: Ahoj, můžu poprosit o Pašerácka od Bow Wave. Díky.
1: To je velká klasika. Rambo, to by se neříká Rambo jen tak, to je svatá pravda. Bowway, Pašerácká, teďka dokonce to předali do novýho vibe, zní to skvěle. Bohužel si teďka nespomenu na název, ale věřím, že když dáš nová verze Bowway, Pašerácká, že ti to určitě najde. Já si během vysílání ještě vzpomenu, každopádně ještě pro Aleše.
3: Čau, tady Aleš, prosím tě, zahraj mi tam PSH, můj rap, můj svět, pro všechny, kteří jsou ještě na cestě, ať už dobře dojedete a hezký večer.
1: No tak to je velká paráda. Dvě velký klasiky, už jsem si vzpomněl. Seš na baru, jo, jako session na baru, Bowway, Pašerácká, 2 týdny zpátky, 90 tisíc zhlédnutí a je to instrumentální, je to skvělý, zní to krásně. Podobně krásně jako PSH, DJ Vitch, můj rap, můj svět. To, co provedl DJ Vitch tady s tímhletím beatem, je nesmysl a jsem rád, že díky Alešovi si tuhle pecku zahrajeme. Tak jo, posílej ještě voiceovky, zdaleka není konec, máme předpůl, takže určitě ještě několik tracků stihneme. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Ladíš Radio Spin s tebou Mára a už se pomalu blížíme do závěru mýho dnešního vysílání a hlavně hodiny, kdy budu hrát jenom podle tebe. Mám tady připravený dva tracky a rozhodně ještě zhruba takový tři stihneme, takže pro ty nejrychlejší posílej voiceovky do naší mobilní aplikace, volej naše číslo, úplně stejně jako to udělal Oli.
1: Tak čau, zdravím všechny spinery, tady Oli, posílám vám track od A-teamu Ránu z milosti pro všechny, kteří mají rádi dobrý repet, takže se mějte a užívejte ještě.
0: A dobrý repec přidává taky Stanley.
2: Čau Máro, tady Stanley. Hele, jestliže tam máš teda místo, tak zahraj H1-6, sedíme v autě pro všechny řidiče, ať dojedou tam, kam potřebujou, ve zdraví a hlavně v pohodě, bez nějakých nervů. Díky, čau.
0: Díky moc, Stanley, za tenhle banger. Bohužel z tohohle alba kvalitní materiál toho zase tady tolik nemá, takže to je do příště, abychom když tak doplnili. Každopádně místo sedíme v autě dáme Nemaj stres. Aby si taky neměl stres, to k tomu patří. Hele, řídit se stresem, to nedělá dobrotu, tak doufám, Stanley, že i tyhle ty H1-6 udělají radost. Posloucháš Radio Spin s tebou Mára.

0: Sara Rikas v mojich snoch, track, který nám zakončuje šestou hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Dneska už toho bohužel víc nestihneme, ale i tak děkuju za všechny zprávy, voiceovky, telefonáty a jenom díky tobě se dokázala tahle ta hodina naplnit. Každopádně ode mě už je to dneska všechno, ale od rádia Spin ještě ne, protože teďka samozřejmě bude startovat repríza Spin Fresh Hits, takže se můžeš podívat, jak to zase minulý týden dopadlo a rovnou třeba můžeš teďka hlasovat i na našich webovkách. No a taky připomínám, že od 8 jako každý pondělí DJ Poeta od 8 do 11. No a dneska zhruba v 8:30 probereme z Ali As 37 mimo jiný návrat legendárních Roll Deep do Čech po skoro 20 letech. Takže takovej program na dnešní večer tě může se s rádiem Spin čekat, takže určitě toho využij DJ Poeta od 8 hodin večer. No a my se společně ještě mrkneme na počasí. Řekl bych, že už ten podzim jako definitivně začal, protože dneska už to bylo fakt jenom na bundu a to mi přijde jako extrém. Každopádně aktuálně něco kolem 15 stupňů, večer se nám ochladí až na 9, mělo by taky pršet, zatím podle té meteostanice to úplně tak nevypadá, i když něco je u Hradce, něco taky u Jihlavy, u Žďáru nad Sázavou. Postupuje to dál na západ, tak uvidíme, jestli to dorazí i do té Prahy. S tobou byl Mára a těším se na tebe zase zítra. Ahoj.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: vesmírem. Za 5 minut, 7 hodin, přesný čas a teďka startuje repríza Spin Fresh Hits.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další zářijovej pátek, krátce před pátou. Od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Pam Rabbit a Separem, měli jsme tu jejich track Kletby, což je song, co vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník. Dneska už se s tímhle trackem ale loučíme. No a rozloučíme se i se Sausen, raperka a taky tanečnice z Karlových Varů. V hitparádě byla s trackem Wi-Fi, striktní rap, taky hluboká message. Pro dnešek ale tenhle track v hitparádě taky končí. Wi-Fi for life, udělám večeři spicy, budu šít zůstat do rána, budu šít zůstat na raňajky. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika čeká od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o samotnou hudbu. No a o rap se tady na tomhle tracku potom postaral Anky. Posledně to byla sedmička, dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Na 12. místě je Filip Konvalinka, Spio Squad a taky DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Hodně bumbepová deska, ze který tady máme teda track Co se děje, ten už se tady v hitparádě drží opravdu dlouho a za mě je to fresh, je to rapový, je to zkrátka skvělý. 11. Tady je tenhle týden Čávo a LP, ty nedávno vydali desku Deep In It, ze který tu máme track All Night. Jak LP, tak taky Čávo žijou z části v Anglii a ten britský sound je z toho opravdu hodně cejtit. Takže si to jdeme společně vychutnat.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kolejím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podeře.

0: April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci, super refrém od Marie April a určitě musím vyzdvihnout taky klip. Kluci z Gufrau si dávají vždycky hodně záležet i na všech vizuálech a všem okolo toho a povedlo se to i tady.
1: Hitparáda Spill Fresh Hits. Novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Gleba, který nedávno vydal nový EP MHD Flashback a na jednom z tracků se objevil i Smek. Je to track s názvem Fotoalbum a jak můžeš tušit, spojení Smeka a Gleba je to opravdu nářez. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka Fotoalbum. Hitparáda.

0: Fresh Hits.
1: Na devítce je novinka z minula, je to track Vínečko od Vesny. Skupina Vesna se zaměřuje na takovej moderní folklor a ten je opravdu silně cítit i z tohohle tracku, z tracku Vínečko, který jsme teď slyšeli. A já mám strašnou radost, že folklor neumírá a stále se propisuje do moderní hudby. Teď už osmička, tady máme Mata 213, zástupce nový pražský vlny, která se teď těší v poslední době opravdu velký pozornosti. Máme tu od něj track Smutný oči, kde je společně s Matem taky Viktor Kal, nově člen labelu Rychlí kluci, a taky Marie April, která se tady postarala opět o krásný refrém. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Spin ráno na Rádiu Spin.
2: Pár dní zpátky jsme tady probírali dárky k Vánocům a malej Lukáš si přál skate.
3: Já jsem se k Vánocům moc přál skateboard.
2: Už jsi na nějakým jezdil?
3: Jo, jezdil, ale se omil skateboardu, ale počul mi ho kámoši.
2: Ty už víš, že my jsme tady objevili Jindru, který zrovna jeden skate měl, a Jindra ho Lukášovi přivez sem do Spinu. Jak ti to napadlo, Jindro?
4: Jsem se tenkrát koupil na dovolenou a jezdil jsem na něj týden a od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl, a proč někomu neudělat radost.
2: No a bráško, proč si na tom skateu teda přestal jezdit?
4: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
2: Chápu, ale Jindro, děkuju, že si tenhle slib dodržel a skate nám sem do studia dovez. A Lukáši, tobě ho posíláme. Užij si ho, no a samozřejmě nám taky pošli nějakou fotku, jak na tom skateu jezdíš. Radio Spin prostě umí plnit sny, tak třeba ho zase příště splníme i tobě. A třeba to bude už zítra ve Spin ráno. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Radio Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

ztrácíš zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, ještě slzy zmočím.

0: Sedmý místo, tady je Nick Tendo a Ven na tracku Q&A neboli Q&A. Tady se Nick rozhodnul zvolit takovej kytarovej beat, což mi připadá, že se u raperů v poslední době objevuje čím dál tím víc a Nickovi s Venem musím říct, že to sedlo opravdu skvěle.
1: Hitparáda Spill Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Huga Toxe, ten nedávno vydal desku Art a z téhle desky tady máme track Guest. Je to temný, je to takový experimentální, zkrátka všechno, na co jsme od Toxe v poslední době zvyklí. Já se strašně těším, musím říct, na jeho projekt s K.O. Crew, který bude vycházet už příští týden. Teď si ale jdeme vychutnat dnešní druhou novinku Guest.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

odpočinu si já. Jo, jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo, jo.

0: Na šestém místě máme Refua, jeho nejnovější věc s názvem Hey Girl, vztahová věc, je to taková refová spověď pro svoji drahou polovičku, prostě text ze života. Teď už pětka, tu bere Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě daleko předtím, než vůbec začal streamovat, tak i repoval a zdá se, že se k tomu teď vrací, a to s trackem Nová doba, taky pod svojí starou přezdívkou Tlustej Karl. Jeho láska k boombepu je z toho cítit opravdu hodně a má to i hlubokou myšlenku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tady Robina Zuta a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu urvat ze řetězu a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka. By the way, živě tahle pecka funguje úplně skvěle.
0: Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k tracku Smíchov újezd s Toxem a PSHčkama a my se tak vlastně můžeme ohlídnout za starší tvorbou právě Toxe a porovnat si, kam se to až dostalo s jeho novou deskou Art. Takže užívej Flashback na rádiu Spin.

0: Tady Uspin, no a teď už bronzová pozice, tady je Izomandias a Viktor Sheen, track Dřív bylo líp, kritika generací, taky super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u Palice, který nedávno Izo pokřtil, no a za týden ho už uvidíme taky v pražský O2 aréně, kterou vyprodal, a to hned dvakrát.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 3.

0: zvolání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice Prague Union s trackem Hledá se rým. Track z jejich poslední desky Nekorektum. 10. jubilejní deska. Na featu si tady slyšel Paulího Garanda a Paulí několikrát sám zmínil, že Kato byl jeho velkou inspirací pro to, aby on sám začal hudbu tvořit, a teď je tady máme na společném tracku. No a teď už vítěz. Na prvním místě je nový

0: 98.5 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Klasický sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na Rádiu

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Olala, Rap Mondays začíná a začíná v rychlém rytmu. Tohle byl nový Age a jeho skvělá předělávka klasický věci Ring My Bell. Musím říct, že mě hodně baví a takhle na kuplí to bude mít asi minimálně půl hoďky, možná díl, protože mám pro vás vícero nových UK věcí a kolem půl si zavoláme, doufám, že se mi povede spojit do Itálie, že si zavoláme s DJem Aliasem, který nám přiváží po 20 letech snad, nebo po 18 letech do Prahy Roll Deep Crew. Já se nemůžu víc těšit, bude to v sobotu. Pokud neznáte Roll Deep, tak určitě googlujte, ale podle mě, kdo máte rádi UK, tak určitě znáte. Vždycky to byla taková All Star Crew, ale jas nám řekne víc. Každopádně první minimálně dvě desky z většiny produkoval Wiley a tak dál a tak dál. Já samozřejmě o nich vám taky něco povím, protože jsem velký fanoušek a před těmi 20 lety jsem je tady viděl. Ono to nebylo v Praze, ono to bylo Roudnice nad Labem, tuším, na jednom festivalu, všechno si povíme. Každopádně jsem nejvíc natěšený, že tady v sobotu budou a že tady bude takováhle grémová čtvrť, chtěl jsem říct smršť. No a já tady mám další rychlejší věci v UK stylu, v UK soundu, je tady Sami Virži, je tady Skeptanovej, s Chasen Status mimochodem, a mám tady novou věc od Cyper Sounda, což je pražský producent, ovlivněný UK, výborný, a mám tady věc, ve který je JME třeba a tak dál, a tak dál. Takže pojedeme tyhle ty nový UK věci, pak si dáme nějaký výběr Roll Deep věcí, pokusím se dovolat Aliasovi, ať probereme Roll Deep. Kdyby se to nepovedlo, tak já vám o nich řeknu všechno důležitý, samozřejmě i o tom sobotním koncertě, ale doufám, že se mi to povede. Od něj to bude samozřejmě úplně nejlepší a nejvíc povolaný. No a pak mám pro vás ještě spoustu dalších novinek. Uvidíme, jak dlouho se udržím hrát vám novinky, než se přesunu za kontroler, protože bych vám chtěl dneska zahrát živě takovej pravděpodobně buď rapovej set nebo funkovej set, k tomu si taky ještě řekneme víc, možná stihnu v obojí. Každopádně to bude dneska nabitý, spousta skvělý muziky, teď Sami Virži a Break and Swim na rádiu.

Právě teď v Rap Mondays začíná výběr Roll Deep Crew, který budou v sobotu v Roxy. Tohle je Badman na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Posloucháš Rap Mondays, já bych měl mít na telefonu DJ Aliase, doufám. Halo, halo.
2: Čau, jsem tady.
1: Slyšíme se a vypadá to, že jsme i v éteru, doufám. Já mám telefonní rozhovor asi tak po druhý životě v tomhle studiu, tak jsem rád, že tě slyším. Ty jsi v Itálii někde, jsi říkal?
2: Jo, jsem v Miláně zrovna, jsem tady vlastně, mám tady nějakou práci, co musím udělat, takže jsem celý týden v Itálii, zdravím do Benátek. Takže se nemůžu dostavit osobně, bohužel, no. Tak jsem rád, že máme aspoň tyhle možnost.
1: Jo, jsem taky rád. A musím se rovnou omluvit, teda já jsem zahlásil, že Roldy budou v sobotu v Roxy, ale tam byly před 20 lety. Roldy budou ve Fuchs 2. A takže za to se omlouvám, to byla špatná informace, mylná informace. A mimochodem, ty jsi mě překvapil, ty jsi mi poslal plakát na to, na tu Roxy. A
2: ano.
1: Já si vzpomínám, že Roldy byly taky na festiáku Hip Hop All Stars a to muselo být někdy potom nebo někdy v tu samou dobu? Nevybavíš si to náhodou?
2: To už teda si nevybavím, já jsem tam nebyl ani na tomhle v Roxy, ale tohle mi poslal právě kamarád, zdravím OG-ho. On tou dobu rozlapoval vlastně flyery pro různý akce a tohle ukořistil, takže má velice vzácný artefakt.
1: Jo, to je rozhodně relikvie už v podstatě. No, říkám si, ať pozveme posluchače, kdyby náhodou nevěděli, já jsem říkal prostě, já už nevím, jak jsem to řekl, ale teď mě napadá úplně jako grimeové royalty a tak dál, tak kdo jsou pro tebe Roldeep?
2: Roldeep jsou velice zásadní skupinka, uskupení lidí, kteří jsou aktivní už no, jako velice dlouho, přes 20 let, ale to, ti členové se změnili vlastně, teď aktuální členové jsou Manga Sam, Hiller, Rico Dan, ty jsou vlastně nejvíc aktivní ze všech, Scratchy, Roachy, Breeze, to jsou vlastně te 5 MCs a DJ Carnage, což je vlastně koncert DJ Flowdana. Takže v tomhle složení přijedou teď v sobotu a vlastně je to hodně vzácná příležitost je vidět, protože oni moc koncertů nemají, respektive dlouho nebyli aktivní nějakých 14 let nebo kolik,
1: wow.
2: A letos vydali vlastně mixtape Best in the Game, takže jsem rád, že se mi to podařilo vlastně takhle zorganizovat s pomocí Sir Free, vlastně to byl jeden z těch lidí, co tomu dal ten impuls, že udělejme to a já jsem to celý potom vlastně začal řešit. Takže tohle je velice zásadná příležitost vidět, takže doporučuji si to nechat ujít v sobotu ve Fuxu, akce X-Ray, série mých akcí, takže je to vlastně, dá se říct, vlastně ta největší dosavadní akce, kterou tam děláme, tohle typu.
1: No musím říct, že mě si překvapil teda mega, že já jsem totiž si nevšimnul toho mixtapeu novýho a najednou, když jsi mi řekl, že budou Roldeep prostě, tak se jako mě úplně spadla brada jako. A chtěl bych doporučit všem, normálně progooglete historii Roldeep, protože v podstatě jako každý, když to jako mými slovy, jo, za mě mluvím, ale podle mě každý, kdo v grimeu něco znamenal, tak se otřel prostě v historii nějakým způsobem o Roldeep crew, ať už jako producent, ať už jako MC prostě, nebo někdo, kdo zahostoval a tak dál. Jako, je to opravdu naprosto jedinečná příležitost. Já jsem z toho naprosto nadšený. Já mám husí kůže v podstatě od té doby, co jsi mi to řekl, že to bude. Vzpomínám na dvě alba, myslím, že to byly první dvě alba, teď si nejsem jistý. Jedno bylo Rules and Regulations a druhý si nepamatuju s takovým barevným obalem a vím, že ty jsem sjížděl, ale strašně, když to vyšlo, že to byly jako, to byly poklady prostě úplný, takže jsem strašně nadšený. Ale ať tě nedržím na telefonu z Itálie, pojď mi říct ještě víc o té akci, protože jsem koukal, že tam bude hodně DJs, zatímco teď, když pro nás boomery byly Arrested Development v Lucena Music Baru, tak začínali v 8:30 nebo v 9, takhle brzy, tak vy to máte mejdanově, tak pojď nás pozvat, pojď prozradit, co tam všechno bude vlastně.
2: Jasně, je nás tam docela dost, vlastně to začíná docela brzo v těch 10 a já ti hned řeknu, jak to tam máme naplánovaný. Kde se začíná vlastně Fahel Back to Back Johnny M, to jsou mladí kluci, kteří mají super selekce a skvělý skills míchací, takže ty budou začínat. Pak bude Double J, v 11, ten vlastně hrál i na ty akci v tom v Roxy, jak jsem ti posílal ten plakát, takže jsme to takhle symbolicky dali, že si zahraje vlastně i tady.
1: Padá.
2: Jsem zvědavý, jakou zvolí selekci, protože obvykle hraje spíš garage věci, tak jsem sám zvědavý, jestli to bude víc grimeový nebo garage, uvidíme, jsem zvědavý. Pak budu od půlnoci já a J-Beats. J-Beats je vlastně jeden z nejaktivnějších beatmakerů v Londýně, takže se na to těším. Už jsme spolu dávali dvakrát back to back v rámci našich show, co máme na Mode London Radio. Takže máme tohle. bude to live vlastně poprvní a pak po nás budou Rolíp od jedna do dvou. A takže to bude plný RG a po nich bude Sirfree, který si přizve pár MCs, jsem sám zvědavý, koho si tentokrát pozve, protože vždycky tam máme společně jako showcase lokálních MCs, takže uvidíme, koho tam bude mít. No a po nich to uzavřou holky Noe a Ensem z Ostravska, a takže se těším i na tohle, to bude zase trošku jiný. Mm-hmm. Je to vyvážený, věřím, že se lidi budou bavit od začátku do konce a bude to stát za to.
1: No takhle, jak to popisuješ, tak tomu věřím rozhodně taky. Sobota, Fuchs 2 a vypadá to opravdu jako na skvělej večírek, kde se vyplatí být vlastně celou dobu, protože, a to jsem nevěděl, líbí se mi i to, že vlastně přizvete ty lokální MCs, to je super.
2: Jo, my to děláme většinou, jakože když máme main stage, tak to takhle děláme. Mm-hmm. Dělali jsme vlastně v březnu, jsme to dělali se Sirfree, jsme dělali back to back spolu a přizvali jsme si vlastně, byl tam Rook, byl tam Pain, Donny D z FTH Stylin, byl tam Badabab a Plio. A ještě tam byl Sekulovský, takže to bylo 5-6 MCs.
1: Velká paráda.
2: Super. Máme z toho i záznam, budu to dávat i na YouTube, je to teda jenom audio záznam, ale budu teď dělat vlastně X-ray YouTube, chci ho vytvořit možná ještě tenhle týden, takže budeme sem tam takhle dávat tyhle záznamy.
1: Výborně.
2: To lidi můžou zpětně poslechnout.
1: Super, no tyjo, mám radost a doufám teda, že někdy dorazíš i za mnou do studia, že všechno probereme, protože ty telefonní rozhovory, ono to nezní do toho rádia úplně ideálně a nemá smysl to nějak jako extra protahovat, ale rád bych s tebou pokecal určitě.
2: Určitě moc rád, tak já už jsem u tebe byl, kdy to bylo 2 roky, rok zpátky, nevím už, kdy to bylo naposledy.
1: Právě, že už je to dlouho, no.
2: Takže určitě se rád stavím, já teď přes léto jsem často pryč, takže je to se mnou těžší, ale přes zimu klidně můžeme co vymyslet.
1: Výborně, budu moc rád, děkuji za pozvání a hlavně děkuji za pozvání Rolíp do Prahy, s tou mám jako mega radost. Zapomněli jsme něco, chceš něco zmínit?
2: Asi je to všechno, sledujte Instagram xray.prg, to jsou ty akce a můj Instagram jalias37, stay tuned.
1: Okay,
2: přijďte sobotu hlavně, bude to skvělý. Yes. Díky za pozvání.
1: Super, děkuji moc a dáme si ještě pár věcí od Rolíp. Zdravíme Aliase do Itálie a dáme si ještě tak jednu, dvě věci a pak mám pro vás další novinky, jak jsem zmiňoval tady na Radio Spin. Doufám, že teda to proběhlo do éteru a že jste slyšeli nejenom mě, ale i Aliase. A že se uvidíme v sobotu ve Fuchs 2.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: V Rap Mondays nám skončila UK půlka, no spíš UK tři čtvrtě hodinka z první hodiny, a protože jsme si hráli nejenom novinky UK věci, ale i výběr Roll Deep, který budou v sobotu ve Fuchs 2, a teď se přesouváme do US. Novinky z Ameriky, můj oblíbenec Big X The Plug má novou věc s týpkem, který má nádherný jméno Billy Gang Cushington, a pak je tady třeba nový ESTG, což je mimochodem týpek, který přijede brzy do Prahy, konkrétně 18. října bude vystupovat v Rokafe, tak to si určitě taky nenechte ujít. Myslím, že z těch New Schoolových men je rozhodně jeden z těch zajímavějších a jsem zvědavý, jaký bude naživo. Docela se na to těším. A pak tady mám třeba novýho T. Grizzlyho z Ashanti a Skilla Baby, novej Travis Scott samozřejmě taky z GTA 6 soundtracku, novýho Ferga doufám stihneme. Mám tady spoustu novinek, tak bych měl asi méně mluvit a víc hrát, ať to všechno stihneme v éteru. Big X The Plug, Billy Gang Cushington a Light v Rap Mondays na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Posloucháš Rap Mondays a taková ta vtipná věc, co zněla jako A$AP Ferg, tak bylo opravdu Ferg a Cycle, doporučuji mrknout na klip, ten je taky velmi zábavný. A potom nám hrála britská písničkářka Joy Crooks, a ta hrála teď a hostovali Denzel Curry, velmi povedená věc Painkiller. No a já mám pro vás spoustu dalších krásných věcí, dáme si taky minimálně jednu českou, takovou československo-americkou věc a blíží se taky můj live set, který bude pravděpodobně rapovej, mám docela náladu na to dát rapovej set. Uvidíme, jestli se to někam zvrhne, každopádně spousta muziky před námi a ty posloucháš Radio Spin. Tohle je Kiefer, Tony Stone a Eric the Architect.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Tohle byl novej Red Z, trošku přísnější Red Z v Rap Mondays na Radio Spin a před náma slibovaná česko-slovensko-americká spolupráce, protože to, že nedopad letošní hip-hop camp, to bylo samozřejmě smutný, ten způsob, jakým se to stalo, byl jako neuvěřitelný, každopádně to, že nedopad přineslo aspoň jednu jedinou pozitivní věc, že jste mohli potkat třeba na letní alchemista, že jste mohli dát pivo z Anix, že se po Praze pohybovali další rapoví stars a dalo se s nima poměrně snadno potkat. Conway the Machine a další, vlastně spoustu z nich a v jednu chvíli možná i všichni, tak chillovali v A2Z studiu, který je asi 10 metrů od Radia Spin. Takže já jsem záviděl, já jsem nebyl v Čechách a záviděl jsem všem, kteří jsou v Praze a kteří můžou chillovat s rapperama, speciálně v A2Z studiu, kde tím, že tam znám lidi, tak jsem tam mohl taky se zastavit. Bohužel teda jsem se nezastavil, ale zastavil se tam kromě Conway the Machine a dalších taky třeba Katana a nebo Karlo z Million Plus a díky tomu vznikla společná věc Znovu zrozen, kdy mladý, ale velmi talentovaný Katana má společný track s Conway the Machine z Griseldy a s Karlem z Million Plus, tak to je jako velká paráda, navíc ten track se povedl, takže pojďme si ho dát, zdravíme do A2Z studia, díky, že jste tohle dali dohromady, no a doufejme, že nikdo nezůstane po hip-hop campu bez peněz, no.

nakonec a nezůstávat v půlce. Take it easy boy, jdem si šťouknout kulec. Yeah. Aha, yeah.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dohrál nám dnešní set a potom ještě novinka Stephen Marley a Beanie Man Winning. Krásná věc. Před náma ještě asi jednu, dvě novinky si dáme. Možná se mi povede ještě tam vybrat víc. Mám tady ještě nějaké věci, které jsem nestihl, ale něco už bych rád nechal třeba taky do příštího dílu, kdy se můžete těšit na další hosty. Samozřejmě asi nebudu radši prozrazovat. Protože dneska mimochodem měla přijít jedna raperka a nějak nám to nevyšlo, tak doufám, že to vyjde třeba příští týden nebo někdy další týden. Každopádně tohle jsou nový Earth Gang na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Já myslím, že už jsem tady na Spinu mluvil o tom, že Anderson .Paak a Kordae chystají společnou desku a že se na to těším a jako... Tohle je další single, takže je jasný, že je důvod se těšit. Mám pro vás ještě kousek, takovou ochutnávku. Pardon. Tak to jsem nečekal. Každopádně já jsem si tady pustil klimatizaci a hned je to tady. Tak já to zase vypnu. Nicméně, mám pro vás ještě ochutnávku z výborného DJ setu. Já už jsem tady kdysi propagoval DJ, který si říká Gangan. A tohle je další DJ set, na který jsem narazil od něj, který je hlavně plný old school rapu a je to opravdu jako paráda, takže pojďme si to dát. Celý to má 50 minut, my stihneme nějakých 18 nebo 20 zhruba. Kdybyste ho chtěli slyšet celý, tak mi klasicky napište na Instagram, já vám to klasicky pošlu. Vždycky s toho mám radost, když se někdo ozve, takže pojďme na to. Wave Sessions s DJem Ganganem na Radio Spin. A já už se možná rozloučím, nebudu do toho kecat. Příští pondělí určitě v 8 večer laťce Rap Mondays na Radio Spin.
2: Tension between East and West. He's talking about killing people. I had sex with your wife and not in those words. But he's talking about I want to see you deceased.

nejvíc nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s Hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Rádiu Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pár dní zpátky jsme tady probírali dárky k Vánocům a malej Lukáš si přál skate.
2: Já jsem se k Vánocům moc rád skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
2: Jo, jezdil, já docela umím skateboardu, ale počul mi ho kámoši.
1: Ty už víš, že my jsme tady objevili Jindru, který zrovna jeden skate měl, a Jindra ho Lukášovi přivez sem do Spinu. Jak ti to napadlo, Jindro?
3: Jsem se tenkrát koupil na dovolenou a jezdil jsem na něj týden a od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl, a proč někomu neudělat radost.
1: No a bráško, proč si na tom skateu teda přestal jezdit?
3: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
1: Chápu, ale Jindro, děkuju, že si tenhle slib dodržel a skate nám sem do studia dovez. A Lukáši, tobě ho posíláme. Užij si ho, no a samozřejmě nám taky pošli nějakou fotku, jak na tom skateu jezdíš. Radio Spin prostě umí plnit sny, tak třeba ho zase příště splníme i tobě a třeba to bude už zítra ve Spin ránu. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Ahojte, tu je Katarzia, počúvate Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

0: Pardubice.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pár dní zpátky jsme tady probírali dárky k Vánocům a malý Lukáš si přál skate.
2: Já jsem k Vánocům moc rád skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
2: Jo, jezdil, já se umím na skateboardu, ale počuju mýho kámoši.
1: Ty už víš, že my jsme tady objevili Jindru, který zrovna jeden skate měl, a Jindra ho Lukášovi přivez sem do Spinu. Jak ti to napadlo, Jindro?
3: Jsem se tenkrát koupil na dovolenou a jezdil jsem na něj týden a od té doby se válí ve sklepě, takže člověk si vzpomněl, a proč někomu neudělat radost.
1: No a bráško, proč si na tom skateu teda přestal jezdit?
3: Ne, přestal, člověk se chtěl vrátit do dětských let, ale úplně to nebylo ono, takže se válí ve sklepě.
1: Chápu, ale Jindro, děkuju, že si tenhle slib dodržel a skate nám sem do studia dovez. A Lukáši, tobě ho posíláme. Užij si ho, no a samozřejmě nám taky pošli nějakou fotku, jak na tom skateu jezdíš. Radio Spin prostě umí plnit sny, tak třeba ho zase příště splníme i tobě a třeba to bude už zítra ve Spin ránu. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.